9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: majepneu.cz a jedeš dál. Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. majepneu.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete Salma stavebniny. .cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Tuhle věc spíchnul Jonathan Davis před nějakými 8 lety, tedy v době, kdy si potřeboval odpočinout od své domovské kapely Korn. Výsledkem byla jeho první a zatím poslední soulová deska Black Labyrinth, která se náramně povedla. Je 5:57 a vás u startu ostrého budíčku zdravím já, Ivo Raška. Tomáš si na dnešek naordinoval jeden den volna, aby mohl opečovávat své potomky, a tak to tady nadcházející 4 hodinky budu mít na povel sám. No a čeká nás vážení docela nabitý program, protože pro vás mám jednak 2000 na zlatou větu, taky pro vás mám pár zajímavostí ze života Bruce Springsteena, který právě dneska slaví narozeniny, a třeba pro fanoušky motosportu bych zde měl pár novinek ze světa F1. Nouze nebude ani o pořádnou kytarovou muziku. V nadcházející hodince se můžete těšit třeba na Citróny. Budou taky Papa Roach. A přidají se Vanavstovky. Ze všeho nejdříve nás ale čekají čerstvé zprávy s Martinem Fabíkem.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme 1 balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
7: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
8: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
9: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Olomoucku v oblasti Náměšť na Hané. Střetl se zde vlak s osobním vozidlem, na místě je policie. A pozornost se vyplatí na dálnici D52 v oblasti Brno-Venkov, poblíž Sobotovic. Kvůli opravám silnic je omezený provoz. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz.
12: Radio Čas Rok. Zprávy.
10: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku ze škol mizí sladké nápoje. Nová vyhláška od září upravuje pitný režim a omezuje sladké nápoje. Některé školy proto dětem nabízejí hlavně obyčejnou vodu, kterou si mohou načepovat i ze speciálních zařízení. Pití vody se tak pro děti může stát nejen zdravější, ale i docela zábavnou součástí školního dne.
13: Morava aktuálně.
10: Ostrava se v říjnu promění v jedno velké město dětských talentů. Uskuteční se zde další ročník oblíbené akce Talent City. Pro školáky bude připravených 90 různých dílen, kde si sami vyzkouší zajímavé věci z techniky, vědy nebo umění. Přerov chystá bezpečnější a modernější křižovatku. Rekonstrukce světelného řízení čeká ulici Kojetínskou a Husovu a přinese nové signalizační zařízení pro pohodlnější a plynulejší provoz řidičů, chodců i cyklistů. Více dodává mluvčí města Lenka Chalupová.
13: Nová křižovatka bude vybavena modernými LED návěstidly a videodetektory, umožní efektivnější řízení dopravy. Přechody pro chodce získají akustickou signalizaci pro nevidomé, která bude aktivována bezdrátově pouze uživateli se speciálním zařízením. Chybět nebudou ani nová tlačítka pro chodce a cyklisty s kontaktní bezdotykovým ovládáním.
10: Pokud vše půjde podle plánu a podaří se schválit všechny potřebné kroky, mohla by rekonstrukce začít v polovině roku 2027. A české tenistky v Šenčenu postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Proti Velké Británii vyhrály oba zápasy a celkově zvítězili 2-0. První bod získala Marie Bousková, druhý přidala Linda Nosková. V semifinále se Češky utkají se Španělskem nebo Kazachstánem. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: otázku nedám dopustit a společně se mnou určitě také řada z vás, kteří existovali v 90. letech a jsou tak odkojeni na grunge. Jednalo se o australskou partičku Silverchair a jejich skladbu Tomorrow, kterou kluci složili vlastně v době, kdy jim nebylo ještě ani 16 let. Přesto se písnička zařadila mezi nejúspěšnější skladby té doby. Neméně slavná je písnička od Papa Roach nebo Quiet Riot, kteří zazní za chvíli. Ještě předtím si ale poslechneme, co pro nás připravili hvězdy. Jako obvykle v tomto čase, tedy abych byl konkrétní, v 6 hodin a 14 minut, je na čas roku připraven horoskop na dnešní den. Jako obvykle také je zde Milan Galnár, kterému předávám slovo.
1: Také ve středu bude na nebi panovat velká převaha hvězdných aspektů souladných vítaných. Těch nesouladných bude málo a jak už je to obvykle, budou mít souvislost s prožívanými emocemi. Bude tak dobré se na to zaměřit, vycházet si vstříc a být pokud možno v klidu a v pohodě. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou bystří a pohotoví. Váhy mohou řešit spory s mocnými a vodnářům se bude dařit v realizaci snadných zisků. Býci budou úspěšní v uměleckých aktivitách. Pany mohou snadno prosazovat svou a kozorozy by se mohly setkat s nějakými podrazy či podvody. Štíři budou bojovat se svody milostnými. Ryby mohou být poněkud zpomalené a radci se zřejmě budou nacházet pod větším tlakem. Lvi budou mít své úsilí zaměřeno na výdělečné aktivity. Střelci by neměli mít problém pustit se do čehokoliv a berani budou zápasit se svou lenivostí. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Galnár.

0: 7 minut před půl sedmou dozněla na čas roku skladba Against the Wall, kterou mají ve svém repertoáru zařazení pánové z kapely Quiet Riot. Pokud jste si náhodou mysleli, že tahle skupina už je u ledu, tak vás musím vyvést z omylu. Jsou stále aktivní, no a co více, chtějí svou kariéru znovu pořádně nakopnout. Ostatně z tohoto důvodu dokonce před pár dny došlo k zásadní změně v jejich sestavě. Do Quiet Riot totiž přichází nový zpěvák, kterým se stal teprve, a teď poslouchejte, 23-letý mladík, talent, který se jmenuje John Toro. Tenhle kluk se zúčastnil konkurzu na pozici za mikrofonem, do kterého se přihlásilo více než 700 uchazečů z celých Spojených států. A jak tedy říkám, zájem byl opravdu veliký a těch skvělých hlasů, které se v konkurzu objevily, bylo opravdu hodně. Jenomže právě tenhle ten mladík všechno vyhrál, splnil se mu sen a vystřídal tak na pozici hlavního vokalisty už 68-letého Gizio Perla, který v kapele s přestávkami působil od roku 2013. No a to je tedy dobrý signál pro všechny fanoušky Quiet Riot, kteří tak s čerstvým větrem v zádech připravují nový materiál. Ke všemu hlas nového zpěváka je údajně velmi podobný s tím původním, který patřil tragicky zesnulému frontmanovi Kevinu DeBrownovi. Tolik tedy k tomu, co se děje u Quiet Riot, před námi na čas roku další muzika a já vám všem přeji hezké ráno.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
5: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
6: Tradiční ocelářské derby je tady. Už tento pátek bude pod Javorovým pekelně horko a to od 17 hodin. HC Oceláři Třinec, HC Vítkovice Ridera.
7: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budíček.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Rock.
1: Nevím jak vy, ale já jsem si před chvílí dopřál první dnešní šálek kávy. Hned je svět o poznání hezčím místem k pobytu, to vám řeknu. A taky vám povím, že kafe dožil a kytary do uší. To je naprosto vychytané kombo. A tuhle větu vám doporučuju si pořádně zapamatovat, protože právě ona vám může přihrát 1000 korun. Znění dnešní zlaté věty totiž je kafe dožil, kytary do uší. Je to jednoduché a...

řekl bych, že i snad dobře zapamatovatelné. No ale kdo chcete, tak si těchto 6 slovíček někam, třeba na kus ubrousku nebo pivní tácek, napište. I dnes budeme během dne celkem 6krát volat těm z vás, kteří se zaregistrovali do této soutěže. Kdo tak ještě neučinil a chtěl by mít šanci vytěžit z vysílání Čas roku nějakou tu kačku navíc, stačí zabrousit na naše webovky a tam se do zlaté věty přihlásit. Kafe do žil, kytary do uší, to je dnešní heslo. Kafe si musíte udělat sami, ale kytarovou muziku, tak tu vám pochopitelně naservíruju až pod uši. Ha, tady jsou Disturbed.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

Pomalinku se blížíme k 7. hodině raní. Na programu dne je středa 23. září a vy posloucháte Rádio Čas Rock s Ivem Raškou, který tady zastává funkci obsluhy mixážního pultu. No a představte si, že včera uběhlo přesně 32 let od chvíle, kdy se ve Spojených státech vůbec poprvé rozezněla znělka seriálu Přátelé. Kultovní Seroš, neméně kultovní song. No a já vám mohu slíbit a prozradit, že v příští hodince se k tomuto seriálu ještě vrátím a řekneme si o něm pár zajímavých zákulisních drbů. Teď ale další muzika. Jokers 4 anebo Bad Heart.

Do podkresu středečního rána se zapojila také družina okolo Kurta Cobaina se skladbou Lithium. Teď je ovšem před námi ochutnávka z muziky, která na čas roku zazní za malou chvíli, čili po 7. hodině. Čeká nás například skupina, která se jmenuje stejně jako známá Bouchačka nebo značka Nanuků, budou totiž Magnum. Haha, říkám, budou Magnum. Zavítáme i do krále.

0: zalistuju v rockové kronice a když už tam budeme, tak se připojí také AC/DC. Tak tohle a mnohem více vás čeká v následujících 60 minutách, které ovšem zahájí Martin Fabík s dopravním servisem a čerstvou várkou zpráv.
1: Rok má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Čas rok. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stavebniny Dek přináší Megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na Dek.cz.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Majerpneu.cz a jedeš dál.
9: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpneu.cz.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Aktuálně si dávejte pozor ve Slezské Ostravě v ulici Orlovská. Motorka srazila chodce. Na místě jsou záchranné složky. A pozornost se vyplatí na Brněnsku v oblasti Brno-Tuřany v ulici Kaštanová. Osobní auto se střetlo s chodcem. I tady zasahují záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz
3: Radio Čas Rok. Zprávy.
1: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku mohou lidé dostat za prevenci až 1500 korun. Týkat se to má lidí ve věku od 45 do 65 let. O konkrétní výši rozhodne zdravotní pojišťovna. Podmínkou bude absolvování vybraných vyšetření, která pomáhají včas odhalit například rakovinu nebo demenci. Ministerstvo zdravotnictví chce tak motivovat lidi k prevenci.
4: Morava aktuálně.
1: V Havířově by se v budoucnu mohly usadit divocí koně a pratuři. Město plánuje proměnit přírodní památku Mokřad u Rondelu na atraktivní přírodní areál, kde by tito velcí býložravci pomáhali s přirozenou pastvou a údržbou krajiny. Více nám řekla mluvčí města Rozálie Seidl-Pokorná.
5: Pratuři a exmorští koně by v budoucnu mohli pomáhat s přirozenou péčí o krajinu v Mokřadu u Rondlu. O jejich možném zapojení do připravovaného projektu diskutovali přímo v lokalitě zástupci statutárního města Havířova a ZOO Zlín.
1: Cejle na Jihlavsku se stala nejrozkvětlejší obcí Evropy. V mezinárodní soutěži získala zlatou medaili za péči o obec a zapojení místních obyvatel. Do příprav se zapojilo asi 80 lidí z obce, která má kolem 500 obyvatel. V hokejové extralize Liberec porazil Pardubice 5-4. Pro Liberec je to první výhra v nové sezóně. Jedním gólem přispěl i teprve 17-letý Lukáš Kachlíř. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
6: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: do krátké a tiché přestávky mezi kapelou Harmskárem a Vysací zámek vklíním ještě letmý pohled do dnešní rokové kroniky. Tak co pak se nám to odehrálo 23. září v minulosti? Mám zde vlastně dvě novinářské kachny, které referovaly tento den o úmrtí slavných hudebníků. V roce 1969 noviny The Southern Star vypustili do světa zprávu, že Paul McCartney zemřel při autonehodě. Zprávy se hned chytla další média a během chvíle obletěla celý svět. A až o pár týdnů později, v říjnu roku 1969, vyšlo najevo, že Paul pobýval celou dobu v klídku na své skotské farmě a celá zpráva byla pouze vymyšlená. A mám zde další novinářskou kachnu, která byla podobného ražení. V roce 2004 Corey Taylor z kapely Slipknot vydal oficiální prohlášení, ve kterém popřel, že by byl mrtvý. No o jeho smrti se totiž začalo spekulovat poté, co při autonehodě úplně zrušil káru a nějakou dobu nebyl k vidění. Ale byla to pochopitelně jenom fáma, kterou musel on sám objasnit. Corey je pochopitelně stále živ a také aktivní. Pokud se podíváte na portfolio jeho činností, tak někdy je aktivní možná až dost. Ale to je každopádně dobře. Před námi další muzika, připraveni jsou, jak jsem zmiňoval, Vysáči a dáme si také Rush.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové

0: 7 hodin, 24 minut, toť aktuální čas na silnicích, to začíná trošičku housnout. Mám tady třeba jednu zprávu, kterou nám na WhatsApp poslal Lukáš. Na příjezdu do Ostravy od Frýdku Místku v okolí průmyslové zóny Hrabová, počítejte s kolonou a se zdržením zhruba 10 minut. Když už jsme u toho, tak já připojím ještě jedno upozornění. D35, konkrétně 237. kilometr na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou, u Loštic, počítejte se zdržením, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a důvodem je porouchané nákladní vozidlo. A se zdržením počítejte také v Ostravě v ulici Mariánskohorská u čerpací stanice MOL, kde je u krajnice pro defekt odstavené nákladní auto. Tolik tedy v tuto chvíli k dopravě, za chvíli nás čeká další muzika a taky už vlastně zbystřete vy, kteří s námi hrajete zlatou větu. Dneska, totiž za malou chvíli, nás čeká první kolo.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Na Ťukance a Škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
5: Je to výška jako hrom? Střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě Havlický.

0: Čas rok.
1: Tak je to tady opět, přátelé. Budeme soutěžit o 1000 korun, které připadnou tomu z vás, kdo se jednak přihlásil do naší soutěže a za druhé bude znát znění dnešní výherní věty. A já už volám Ondřejovi. Volám nebo nevolám? Zatím to nevyzvání, ale už začalo vyzvánět. Tak uvidíme, zda je Ondra připraven, zda už je vzhůru, zda vůbec tedy zvedne telefon. A já myslím, že 1000 takhle po ránu, ta dokáže otevřít oči kdekomu. Ha, možná se to i trochu rýmuje. Nicméně, Ondra mi to nebere. Ondra patří do skupiny těch, kteří se registrovali do hry Zlatá věta.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ondro, tady Ivo Raška, Rádio Čas Rok.
2: Aj.
1: Ty už asi víš, odkud vítr duje?
2: Ano, vím.
1: Chtěl bych po tobě znát znění Zlaté věty.
2: Já dneska mám jinou Zlatou větu.
1: A?
2: Tomáš a Ivo, to jsou ti nejlepší moderátoři. Trefil jsem se?
1: Jej, tak to ses dobře trefil. Hele, za to bych ti tu ticku klidně poslal sám, jako. No, ale bohužel, já bych potřeboval znát úplně trošičku jinou, no.
2: Je mi to jasné, všecky zdravím.
1: OK.
2: A je to hra?
1: Je to hra, tak třeba to vyjde někdy příště, zase se na tebe usmíje štěstí a v tom případě už budeš znát i znění Zlaté věty. Mimochodem, a ta věta je kafe dožil, kytary do uší.
2: Jo.
1: Tak no. Příště budeš vědět.
2: Jasně.
1: Tak jo, já ti přeji krásné ráno, díky za účast ve hře a někdy zase naslyšenou, ahoj.
2: Čaute, ahoj.
0: Zlatá věta rádia Čas Rok. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
8: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: týdne.
1: Dlouho očekávaná solovka New Day Johna Corabiho s originálním materiálem je venku. Nahrávalo se v legendárním Nashvilleu a je to znát. Tedy hlavně slyšet. Single 1969 je inspirován syrovostí přelomu 60. a 70. let. No a drobná paralela s dnešním světem by tu rozhodně byla. A ne jedna. Tak co vy na to? Za nás dělo. John Corabi, 1969.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Na čas roku pomalinku doznívá novinka týdne, která se o vaši přízeň bude pokoušet vlastně až do neděle. Do té doby máte možnost si dostatečně naposlouchat a pak se o svůj názor podělit buď s kámošima v hospodě, anebo napsat komentář přímo na Facebooku Rádia Čas roku pod příslušným příspěvkem. Je přesně 7 hodin 56 minut a pokud to náhodou uniklo vaši ctěné pozornosti, tak ladíte frekvence Rádia Čas roku. Přičemž součástí inventáře ve studiu je také jeden kus moderátora. Od mikrofonu vás ještě jednou zdraví a vysíláním i nadále provází Ivoraška. Co nás čeká a nemine? V další hodince pro vás mám dva tipany na čerstvý hudební materiál a nebo taky prozradím, kdo má dneska svátek. A jako hudební podklad využijeme třeba skladbu Pan Pillows od Trautenberku. Nebudou chybět Deep Purple. A jako třetí degustační chod mohu nabídnout Masterplan. Tohle a samozřejmě ještě daleko více vás čeká už za malou chvíli. Nejdříve si ale společně s Martinem dáme dopravní servis a přehled všeho podstatného, co se kolem nás děje.
1: Rádio Čas Rock. Rockové křeslo.
2: Tento pátek dorazí do rokového studia Přemysl Slíva, majitel firmy Kontejnery Ostrava s 20-letou tradicí. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas Rock.
1: Rokové křeslo. Jedině na Rádiu Čas Rock.
3: Partnerem pořadu je firma Kontejnery Ostrava s 20-letou tradicí. Prodej lodních kontejnerů všech velikostí. kontejnery@ostrava.cz.
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
6: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
9: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
10: Sypiš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
9: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
10: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
11: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
12: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v oblasti Ostrava jih na trase Místek Přívoz. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Je zde omezení provozu. A pozornost se vyplatí na dálnici D1 v oblasti Bělotín. Havarovalo tady osobní auto. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
12: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku ubývá bankomatů. Lidé stále častěji platí kartou nebo mobilem. Jejich počet už klesl pod 5000 a banky další zařízení postupně ruší. Hotovost ale může přijít vhod třeba při výpadku elektřiny nebo problémům s platebními systémy.
1: Morava aktuálně.
12: V Ostravě se mění cihelní ulice. V lokalitě vzniká zhruba 220 nových bytů a opraví se také okolí. Celý projekt vyjde přibližně na 1 miliardu korun a hotovo má být příští rok. Nové bydlení má přinést do této části Ostravy nový život. Ve Valašském Meziříčí vyroste na ulici Josefa Kajatána Tyla nový bytový dům pro seniory. 4 propojené budovy rozšíří kapacitu sousedního městského penzionu o desítky nových bytů. Více informací má mluvčí města Jakub Mikuš.
14: Počítáme s tím, že na městském pozemku, který navazuje na stávající penzion pro seniory, vyroste čtveřice vzájemně propojených domů s celkem 33 byty o velikosti 1+ KK až 2+1 s nízkobariérovou a bezbariérovou úpravou pro seniory. Objekt doplní také 50 nových parkovacích míst, včetně podzemních garáží, a velký důraz klade město na zachování stávající zeleně a její doplnění novou výsadbou.
12: A česká boxerka Stella Blažková získala jistotu medaile na mistrovství Evropy. Postoupila do semifinále váhové kategorie do 80 kg. Ve čtvrtfinále porazila Polku Emílii Koterskou. 20-letá Blažková má jistou minimálně bronzovou medaili. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

Máme tady již oficiální podzimní ráno, v noci nastala totiž podzimní rovnodennost a tu si můžete zpříjemnit nějakou zbrusu novou podzimní muzikou. Do světa totiž vyrazila opět hromada čerstvého hudebního materiálu a já jsem z nich pro tento týden vybral alespoň dvě, které vám s dovolením trošičku představím. Jako první tady mám polskou black metalovou nálož v podání Behemoth. Ti vypustili speciální album nazvané I Sculptor. Jedná se o jeden živák a sedm nových do té doby nevydaných skladeb, které vznikaly v různých obdobích. Za mě je to naprostá pecka, tady je malá ukázka.

Můj druhý dnešní typán, tak ten náleží pro změnu do repertoáru kapely Tigers of Pentank. Tahle parta patří do kategorie původní generace nové vlny britského heavy metalu. A i po více než 40 letech na scéně patří mezi elitu v této kategorii. Aktuální počin dostal do vínku název Electrified a podepsal se pod ní i nový člen v sestavě, kterým je druhý kytarista John Footit. Takhle to zní.

0: Obě z těchto novinek jsou už nasazeny do playlistu Rádia Čo z roku Natvrdo, takže si je můžete naposlouchat právě tam. Tolik ode mě v tuto chvíli k novinkám na hudebních nosičích, ale skvělá muzika je i tady pochopitelně na našich pravých rokových vlnách, po kterých se už za vámi vydávají My Chemical Romance.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

8 hodin, 23 minut a na čas roku doznívá tahle ta paráda z dílny Deep Purple. A než ještě popojedeme v rámci ostrého budíčku dále, tak mohu mrknout letmo do kalendáře, kde mají jednou za rok 23. září svou kolonku rezervovány také Berty. Tak všechno nejlepší ke svátku, holky, přeji.

0: zkrátka, jak jenom možno.
1: Když se podíváme na toto jméno podrobněji, tak jeho původ je německý a přeložit by se dalo jako zářící nebo skvělá. Staročeskou podobou tohoto jména je taky zajímavá varianta, a to je Perchta. Rozšířená verze kalendáře ještě nabízí jména jako Line, Polixena, Tekla a nebo Hostislava. A jako téměř na každý jiný den, i na ten dnešní připadá Světový den něčeho. No a 23. září je třeba Mezinárodní den znakových jazyků. K tomu jsem tady našel tuto audioukázku. Tak to bylo ono, to bylo ve znakové řeči. A také slaví všichni se světlým typem melaninu feomelanin, tudíž všichni zrzci a také zrzky.
2: Podle vnějšího vzhledu bych soudil na standardní pigmentový deficit.
3: Myslíte?
2: Ano, obávám se, že váš syn trpí zrzomctvím.
4: Ale jak jsem se mohl stát zrzkem, já se tak nenarodil.
2: Zrzavé vlasy apihy způsobuje recesivní gen. Musel dřímat ve tvém těle až do puberty.
4: Takže takovej budu už na furt?
2: Je mi líto.
1: Líto vám to být nemusí, já všem Bertám, ale také zrzkům přeji alles Gute a posílám další várku muziky. Už za okamžik se na čas roku dočkáte kapely Trivium anebo Vladimíra Mišíka. Bezva poslech přeji.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
11: Tradiční ocelářské derby je tady. Už tento pátek bude pod Javorovým pekelně horko, a to od 17 hodin. HC Oceláři Třinec, HC Vítkovice Ridera. Oceláři Třinec!
12: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

V rámci ostrého budíčku v tuto chvíli udělám ostrou odbočku k motosportu. Mám tady totiž pár novinek týkající se Formule 1. Možná už jste to zaznamenali, možná ne. Každopádně se uvažuje o tom, že letošní závěrečný závod se pojede v Imole, což ovšem přináší otázku, jaké v tomto italském městě panují teploty na začátku prosince, konkrétně tedy 6. Našel jsem nějaké statistiky a dlouhodobý průměr na toto období přímo na okruhu je 10,5 stupňů, takže ono je docela možné, že závodníkům půjde pára od pusy. Včera jsme se ale také dozvěděli, že od příští sezóny budou velké ceny kratší o 15 kilometrů. Důvodem jsou plánované změny u pohonných jednotek, tak aby stáje nemuseli ještě měnit i palivové nádrže. V reálu to znamená, že diváci přijdou asi o 2 až 3 kola závodění, takže asi žádná tragédie. No a poslední zpráva. Pomalu ale jistě se nám blíží už 15. závod letošního ročníku, přičemž zastávka proběhne v azerbajdžánském hlavním městě Baku. Krásný městský okruh, trať se liné pěkně mezi zdmi starého města, které ovšem pochopitelně trestají sebe menší jezdecké chyby. Zajímavostí je, že závod se pojede už v sobotu. Důvodem je to, že v Azerbajdžánu mají v neděli státní svátek. No a tak se celý program posune, tréninky přijdou na řadu ve čtvrtek a kvalifikace v pátek. Do kokpitu Red Bullu se vrátí po 3 týdnech Francouz Isaac Hadjar, který vynechal několik závodů kvůli zraněnému zápěstí, které si údajně přivodil během boxerského tréninku. Teď už by měl být ale v pořádku a může zase závodit. No a uvidíme, jak to pojede jeho týmovému kolegovi Maxi Verstappenovi, který před pár dny zavzpomínal na své začátky v motokárách a v exibičním závodě předjel rovnou 100 svých vyzývatelů. Tolik tedy v tuto chvíli ode mě k tématu F1. Teď už jdeme na čas roku zpátky za muzikou. Tady jsou připravení 3 Days Grace a jejich 5.

0: 1. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

Až přijde na řadu další muzika, tak přihodím jednu historickou vzpomínku. Už jsem tohleto téma ostatně v Ostrém budíčku načal. Včera uplynulo totiž přesně 32 let od premiéry seriálu, který měl původně docela takový nenápadný název a nakonec ho zná stejně skoro celý svět. 22. září léta páně 1994 měl v Americe premiéru první díl Přátel.

0: No a od té doby se šestice přátel Ross, Rachel, Chandler, Monika, Joey a Phoebe nastěhovala do našich obýváků. Někteří z nás tam s nimi zůstali podezřele dlouho, až do dnes. Celkem vzniklo 10 řad a 236 epizod. Přitom tvůrci původně zvažovali pro seriál hned několik názvů, mezi které patřil třeba Friends Like Us, Across the Hall, Six of One, Insomnia Coffee a další a další. Nakonec zvítězili přátelé. Jak se říká, v jednoduchosti je krása. Když natáčení začínalo, jednalo se o mladé a do té doby takřka neznámé herce, kteří brali $22,500 za díl. Ale jak rostla popularita přátel, odměna se samozřejmě zvyšovala. V takové 9. a 10. sezóně si každý z herců přišel na $1,000,000 za epizodu. No a já si myslím, že i když se přátelé reprízují celá ta léta dodnes, tak stále baví.
1: Takže tohle bude celkem lehký. Tvůj text začíná. Jmenuji se Claude.
2: Jasně.
1: Takže opakuj po mně. Je m'appelle Claude.
2: Je de couplau.
1: Zkusíme to ještě jednou.
2: Dobře.
1: Je m'appelle Claude.
2: Je de plimlou.
3: Posloucháte Ostrý budík.

0: Parádní věc v podání Bring Me The Horizon doznívá a zároveň nás doprovodila k závěru třetí čtvrtiny Ostrého budíčku. Za 120 vteřin odbije 9. hodina, ve které vás ještě budu vysíláním provázet já, čili Ivo Raška. Než ale do studia vtrhne Hans a dojde ke střídání, máme stále dostatek času na to, abychom si pustili třeba Nickelback. Přidají se Judas Priest. Nebude chybět Bruce Springsteen, který dneska slaví narozeniny, a těšit se můžete také na Halloween. Tolik lehké naťuknutí toho, co vás v nejbližších chvílích čeká. Přednost ale mají ještě zprávy a také dopravní info s Martinem Fábíkem. A já vám přeji hezké dopoledne.
1: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Časrock. Časrock.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
9: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
10: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rock. Horkon!
11: Aktuálně si dávejte pozor ve Frýdku Místku v ulici Lískovecká. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Probíhají záchranné práce. Opatrnost se vyplatí na Zlínsku v oblasti Vizovice v ulici Palackého náměstí. Srazily se tady dva osobáky. A pozornost mějte i na Brněnsku v oblasti Brno-Střed v ulici Hlinky. I tady se řeší nehoda dvou aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz.
13: Radio Čas Rok. Zprávy.
11: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku ze škol mizí sladké nápoje. Nová vyhláška od září upravuje pitný režim a omezuje sladké nápoje. Některé školy proto dětem nabízejí hlavně obyčejnou vodu, kterou si mohou načepovat i ze speciálních zařízení. Pití vody se tak pro děti může stát nejen zdravější, ale i docela zábavnou součástí školního dne.
14: Morava aktuálně.
11: Ostrava se v říjnu promění v jedno velké město dětských talentů. Uskuteční se zde další ročník oblíbené akce Talent City. Pro školáky bude připravených 90 různých dílen, kde si sami vyzkouší zajímavé věci z techniky, vědy nebo umění. Přerov chystá bezpečnější a modernější křižovatku. Rekonstrukce světelného řízení čeká ulici Kojetínskou a Husovu a přinese nové signalizační zařízení pro pohodlnější a plynulejší provoz řidičů, chodců i cyklistů. Více dodává mluvčí města Lenka Chalupová.
14: Nová křižovatka bude vybavena modernými LED návěstidly a videodetektory, umožní efektivnější řízení dopravy. Přechody pro chodce získají akustickou signalizaci pro nevidomé, která bude aktivována bezdrátově pouze uživateli se speciálním zařízením. Chybět nebudou ani nová tlačítka pro chodce a cyklisty s kontaktní bezdotykovým ovládáním.
11: Pokud vše půjde podle plánu a podaří se schválit všechny potřebné kroky, mohla by rekonstrukce začít v polovině roku 2027. A české tenistky v Šenčenu postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Proti Velké Británii vyhrály oba zápasy a celkově zvítězili 2-0. První bod získala Marie Bousková, druhý přidala Linda Nosková. V semifinále se Češky utkají se Španělskem nebo Kazachstánem. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
13: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

11 minut po 9. si připomeneme narozeniny jednoho muzikanta, a to ne jen tak ledajakého. 77 svíček na svém dortu dneska najde a pokusí se sfouknout Bruce Springsteen, zvaný The Boss. Mimochodem, když mu bylo sotva 15, viděl v jednom televizním pořadu vystupovat Beatles a jejich muzika ho tak nadchla, že doma rozbil prasátko a hned na druhý den šel do obchodu, kde si za 19 dolarů koupil svou první kytaru. No a netrvalo dlouho, založil kapelu Rocks, ze kterou začal vystupovat v místních klubech. No ale samozřejmě neměl hned na růžových okvětních lístcích ustláno a chvíli trvalo, než doopravdy v hudebním průmyslu prorazil. Musel si počkat až na srpen léta páně 1975. Právě tehdy vyšla jeho deska Born to Run, která se ukázala jako průlomová a která katapultovala Springsteena k celosvětové slávě. No aby taky ne. Vždy nahrávání alba trvalo více než 14 měsíců, přičemž téměř půl roku strávil nad samotnou skladbou Born to Run. No a právě tu si nyní na čas roku můžeme poslechnout a současně alespoň na dálku popřát Bruce Springsteenovi všechno nejlepší k dnešním narozeninám.

0: Tohle byla americká parta, která se jmenuje podle svého předáka Chrise Daughtryho, což je týpek, který někdy před, no, ježiš, někdy už asi před 20 lety vzešel z hudební soutěže American Idol, tedy obdoby české superstar. Ne tedy, že by úplně vyhrál, ale dostal se tehdy docela daleko. Před pár lety si dokonce účast v podobné reality show, kde vystupoval ovšem v utajení, zopakoval. Společně se skupinou Daughtry v roce 2024 vydali EPčko Shock to the System, část první, ze kterého jsme si právě před chviličkou mohli poslechnout taky skladbu The Dam. Nyní už je ale v playlistu Čas roku nachystána česká klasika. Hrát budou co nevidět olympici, dále pro vás máme Halloweeny, no a pak už přijde na řadu druhé dnešní kolo soutěže Zlatá věta. Takže kdo si ještě na našich webovkách nezaregistroval do této soutěže, tak má nejvyšší čas. Pouštím slibovanou muziku.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovat vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění rozprejů nebo opravných tužek na počkání. Na ťukance a škrábance Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
6: Potřebujete odstranit dres nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
7: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Zlatá věta Rádia Čas Rock.
1: Nedílnou součástí vysílání na Rádiu Čas Rock je už druhým týdnem oblíbená soutěž Zlatá věta. Hrajeme šestkrát denně, vždycky o 1 000 korun. Kdo se chce přidat, stačí, aby se zaregistroval na webovkách časrock.cz. No a zároveň je druhým významným krokem to, aby znal výherní větu. Jak pevně doufám, znát i bude také Pavlína, které v tuto chvíli jdu volat. Uvidíme, zda druhý dnešní pokus bude úspěšný, nebo poprvé se nám to nepodařilo.
2: Prosím, Fedorová.
1: Dobrý den, ahoj, tady Ivo Raška, Rádio Čas Rock.
2: Ahoj.
1: Pavlínko, co pak právě děláš? Kde jsem tě zastihl?
2: Jak co pak dělám?
1: Aha.
2: No, já jsem na magistrátu.
1: Aha, máš hodně práce?
2: No, jo, já jsem úředník na magistrátu.
1: No, ke všemu dneska je úřední den, že jo? Nebudu tě dlouho zdržovat.
2: Aha.
1: Asi tušíš, proč ti volám? Je to kvůli zlaté větě, do které jsi zaregistrovala. Aha.
2: Jo, aha, to je aha. Super, počkej, já se musím podívat.
1: Dobře.
2: Vydeš si linku?
1: Já počkám. Aha. Já mám času.
2: Jo, to je dobře.
1: Já si tady pustím nějakou muziku.
2: Jo.
1: A můžeme tady být až do večera.
2: Jo.
1: Předpokládám, že onu zlatou větu na dnešní den si z někam napsala.
2: Jo, napsala. Teďka to hledám normálně, ale na to najdu.
1: Aha. No, jestli jsi to napsala na nějaký formulář, tak to možná už koluje po baráku někde.
2: Jo, už to vím.
1: A dobře, tak jsem s tím, sám jsem zvědav.
2: Buď bez pečí i kytary do uší.
1: Ještě jednou?
2: Buď bez pečí i kytary do uší.
1: Ale není to úplně přesně.
2: Aha, tak to napsal byl by manžel, jako buď bez pečí a kytary
1: Hele,
2: do uší.
1: Druhá část je dobře, jo? Ty kytary do uší to sedí.
2: Aha.
1: Ale to první...
2: Kafe do žil a kytary do uší.
1: No hele, tak kdo to napsal špatně a kdo to špatně přečetl teďkom, že jo?
2: Můj manžel mi to psal a on to napsal s chybou, ale teď už mi to opravil, takže díky němu jsem to řekla dobře už teď.
1: No, ale já ti gratuluju, řekla jsi to správně. Super, kafe do žil, kytary do uší. Tyhle těch 6 slov ti přineslo 1 000 korun v naší soutěži.
2: Ježiš, děkuju.
1: Tak jo, já ti gratuluju, nemáš zač. My si pouštíme další muziku, můžeš někoho klidně pozdravit?
2: No, zdravím svého manžela, který mi díky němu to mám tu větu, jo, protože on to slyší ráno, já to slyším jenom, když jdu do práce a tam se to někdy říká, někdy ne, ale spíš ne, protože já jdu brzo ráno, takže manželovi určitě za to, že mi pomohl.
1: Tak jo, jdete 50-50, nebo si tu výhru necháš?
2: Já si to nechám, ale možná mu něco za to koupím taky, jako. Uvidím, co s tím udělám, no.
1: Pavlínko, ale, já ti přeji krásný den a zase někdy naslyšenou, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: Zlatá věta Rádia Čas Rock. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Pomalinku jsme se dostali do fáze vysílání, kdy dojde ke změně za mikrofonem. Nadcházející rokoslužbu si vezme na starost Honza Prokeš, který s vámi stráví nadcházejících 5 hodin. Na place, nebo na stole tedy, jsou tady ještě 4000, které se během dneška pokusíme rozdat těm z vás, kteří se přihlásili do Zlaté věty a kteří budou znát, tak jako třeba před malou chvílí Pavlína. Ode mne je to ale pro dnešek vše. Na rozloučenou tady mám song v podání Joela Hoextra. Zítra předčasnou ráno se budu těšit opět naslyšenou, tentokrát již v plné palbě i s Tomášem Michalíkem.
1: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček.

přesil terepráky a nažavte internet. Rádio Čas Rock má nový web. Koncerty, soutěže, rokové novinky i živé vysílání na jedno.

0: Buďte zdraví, rokeři, Ivoš to pro dnešek zavalil a tak vládu nad studiem Rádia Čas Rok přebírá nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeše, který vám bude dělat společnost v následujících 5 hodinách. No a ty dneska odstartujeme s kapelou Manowar. Nebudou chybět Running Wild. A nebo Alice Cooper. Tak si na rádiu Čas Rok budeme hrát. Milan Gelnár, ten se přidá se svými horoskopy, budeme pokračovat ve zlaté větě, je to prostě hodně. No ale ze všeho nejdříve dostane prostor Martin Fabík se zprávami a já vám přeju dobré středeční dopoledne.
1: Rádio Čas Rok. Rokové křeslo.
2: Tento pátek dorazí do rokového studia Přemysl Slíva, majitel firmy Kontejnery Ostrava s 20-letou tradicí. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas Rok.
1: Rokové křeslo. Jedině na Rádiu Čas Rok.
3: Partnerem pořadu je firma Kontejnery Ostrava s 20-letou tradicí. Prodej lodních kontejnerů všech velikostí. kontejnery@ostrava.cz
1: Čas Rok. Čas Rok.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
6: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
5: Blue!
7: Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Mojepneu.cz a jedeš dál.
10: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. mojepneu.cz.
11: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
12: Sádrokartonáři a kutilové pozor. Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete Salma stavebniny. .cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. Salmastavebniny.cz.
13: Když se

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Aktuálně si dávejte pozor v Šenově na trase Český Těšín Opava. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. A pozornost mějte v Přerově v ulici Generála Štefánika. Osobní auto se střetlo s motorkou. Hrozí omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz
3: Radio Čas Rok. Zprávy.
1: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku mohou lidé dostat za prevenci až 1500 korun. Týkat se to má lidí ve věku od 45 do 65 let. O konkrétní výši rozhodne zdravotní pojišťovna. Podmínkou bude absolvování vybraných vyšetření, která pomáhají včas odhalit například rakovinu nebo demenci. Ministerstvo zdravotnictví chce tak motivovat lidi k prevenci.
4: Morava aktuálně.
1: V Havířově by se v budoucnu mohly usadit divocí koně a pratuři. Město plánuje proměnit přírodní památku Mokřad u Rondelu na atraktivní přírodní areál, kde by tito velcí býložravci pomáhali s přirozenou pastvou a údržbou krajiny. Více nám řekla mluvčí města Rozálie Seidl Pokorná.
5: Pratuři a exmorští koně by v budoucnu mohli pomáhat s přirozenou péčí o krajinu v Mokřadu u Rondlu. O jejich možném zapojení do připravovaného projektu diskutovali přímo v lokalitě zástupci statutárního města Havířova a ZOO Zlín.
1: Cejle na Jihlavsku se stala nejrozkvětlejší obcí Evropy. V mezinárodní soutěži získala zlatou medaili za péči o obec a zapojení místních obyvatel. Do příprav se zapojilo asi 80 lidí z obce, která má kolem 500 obyvatel. V hokejové extralize Liberec porazil Pardubice 5-4. Pro Liberec je to první výhra v nové sezóně. Jedním gólem přispěl i teprve 17-letý Lukáš Kachlíř. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

Rádio Čas rovnám dosnívají jmenoubr, kteří se hned z kraje příštího roku objeví v naší české zemi. Mají u nás v plánu odehrát hned 4 koncerty po sobě, ze kterých je ten první v Mustang Aréně naplánovaný na 15. ledna. O den později rozduní brněnskou Winning Group Arénu, 18. leden bude patřit Pardubicím a celou tuto štaci zakončí 21. v pražské hale Fortuna. No, ale na to si budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat a jestli jste pro změnu fanoušci Vysocího zámku, tak na ně se můžete už tuto sobotu vydat do Šumperku. A proč o tom mluvím? No protože si je teď dáme v plné parádě.

0: Fresh.
1: Posloucháte Rádio Čas Rock, no a před námi je Milan Gelnár, který nám prozradí, co že nás dneska čeká.
2: Také ve středu bude na nebi panovat velká převaha hvězdných aspektů souladných vítaných. Těch nesouladných bude málo a jak už je to obvykle, budou mít souvislost s prožívanými emocemi. Bude tak dobré se na to zaměřit, vycházet si vstříc a být pokud možno v klidu a v pohodě. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou bystří a pohotoví. Váhy mohou řešit spory s mocnými a vodnářům se bude dařit v realizaci snadných zisků. Býci budou úspěšní v uměleckých aktivitách. Pany mohou snadno prosazovat svou a kozorozy by se mohly setkat s nějakými podrazy či podvody. Štíři budou bojovat se svody milostnými, ryby mohou být poněkud zpomalené a raci se zřejmě budou nacházet pod větším tlakem. Lvi budou mít své úsilí zaměřeno na výdělečné aktivity. Střelci by neměli mít problém pustit se do čehokoliv a berani budou zápasit se svou lenivostí. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
3: Čas rok. Rok má koule. A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
4: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
3: Čas rok.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
8: Naťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na moje hruska.cz.
8: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádiu Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock. No a s další muzikou už vítám v éteru Jirku. Nazdár.
1: Zdravím.
0: Nazdár, nazdár. Jiříku, tak pochlup se, pochlup. Co ty chystáš?
1: Já konečně... No, manželka si to první nadávala, ale potom se uklidnila, protože nám zůstalo jenom 150 litrů z loňského vína. Takže teď je čekám na novou úrodu bílého, protože bílé se rychle vždycky spotřebuje.
0: Aha, jo jo, tak ty si k tomu poslal i fotku, paráda, že nestíháš, že za chvíli přivezou hrozny. Kolik toho přivezou?
1: Já vždycky brávám tak do 300 kilo.
0: Aha.
1: Minule jsem měl 600 a to jsem jeden rok nedělal, protože jsme toho měli opravdu hodně.
0: Jasná věc. Lisovačka ručně nebo strojově?
1: Mám půjčený mlýnek, do kterého to nasypu a to odšťopkuje, rovna pomele. Pak to nechám v chvilku odpočinout, dám do toho kvasnice, aby byla větší výnost a potom to budu ručně lisovat.
0: Pro nás lajky, jak dlouho to je práce?
1: No, kdybych to měl mlet, tak jak jsem to mlýval dřív, ručně, tak na 3 dny.
0: Ale s technikou, kterou máš půjčenou?
1: Techniku, když to pomelu, to je tak půl hodiny a potom vlastně to lisuje, já nevím, v průběhu půl dne.
0: Jo, takže krásně, k tomu hned koštung, no to je nádhera. Ale Sex Pistols, komu vybral jsi?
1: Já si myslím, že pro všechny posluchače vašeho výborného rádia a nové studium, tam se musím dojet brzo podívat.
0: Přijeď se podívat a vem sebou nějakou tu lahvinku toho tvého zázraku, jo? No,
1: pro všechny posluchače, kteří mají rádi tvrdou muziku, no a pro skvělé rádio Čas Rock.
0: Výborně. Moc ti děkujeme za slova chvály, tobě a co dílo daří, a když tak během nepošli fotku, jak jsi s tím daleko.
1: Dobře.
0: Tak čau, díky, pošli. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Čas Rock.

0: FM.
1: Časrok. Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Časrok.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Je! Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.
8: Dejte jim všechno, co potřebují. Nemáme nic u sebe, za co by se vyplatilo zemřít. Dejte čály, vyražte jednoduše, co je na co čekáte. Dělej výstup. Ben, dělej.
9: Taky si pamatujete na tyhle rychlodabingy? Staré kultovní filmy, VHSky a videopůjčovny. Právě na tohle téma dáme s Tomášem zítra v Ostrém budíčku řeč. Tak nezapomeňte mít Čas Rok zapnutý už od 6.
1: Ostrý budíček.

0: V poklípku jsme na rádiu Čas Rok ukončili tuto hodinu ve společnosti Queenu, no a my budeme pěkně pokračovat, jak jinak, než v skvělé muzice. A o tu se na rádiu Čas Rok v těch následujících 60 minutách postará Niakara, taky Aerosmith. A do třetice Kiss. Taky dnešním dnem na rádiu Čas Rok pokračuje zlatá věta, která nabízí opět za tu správnou větu 1000 korun českých. Takže vy, kteří jste se registrovali, mějte nastražené uši, možná, že budu volat právě vám. No, kdo ví, ale taky se podíváme za jednou sportovní disciplínou. No, je to hodně, nebudu to zdržovat, pouštíme se do toho. Pěkné dopoledne.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
6: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
7: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Bruntále v ulici Uhlířská stala se tady dopravní nehoda 2 osobních aut. Dále buďte opatrní v Přerově v oblasti Kokory. Osobní auto se střetlo s nákladním. A pozornost mějte na dálnici D1 v oblasti Brno-jih poblíž Lán. Nákladní auto se srazilo s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz.
9: Rádio Čas Rok. Zprávy.
7: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku ubývá bankomatů. Lidé stále častěji platí kartou nebo mobilem. Jejich počet už klesl pod 5000 a banky další zařízení postupně ruší. Hotovost ale může přijít vhod třeba při výpadku elektřiny nebo problémům s platebními systémy.
10: Morava aktuálně.
7: V Ostravě se mění cihelní ulice. V lokalitě vzniká zhruba 220 nových bytů a opraví se také okolí. Celý projekt vyjde přibližně na 1 miliardu korun a hotovo má být příští rok. Nové bydlení má přinést do této části Ostravy nový život. Ve Valašském Meziříčí vyroste na ulici Josefa Kajatána Tyla nový bytový dům pro seniory. 4 propojené budovy rozšíří kapacitu sousedního městského penzionu o desítky nových bytů. Více informací má mluvčí města Jakub Mikuš.
11: Počítáme s tím, že na městském pozemku, který navazuje na stávající penzion pro seniory, vyroste čtveřice vzájemně propojených domů s celkem 33 byty o velikosti 1+KK až 2+1 s nízkobariérovou a bezbariérovou úpravou pro seniory. Objekt doplní také 50 nových parkovacích míst, včetně podzemních garáží, a velký důraz klade město na zachování ochrání stávající zeleně a její doplnění novou výsadbou.
7: A česká boxerka Stella Blažková získala jistotu medaile na mistrovství Evropy. Postoupila do semifinále váhové kategorie do 80 kg. Ve čtvrtfinále porazila Polku Emílii Koterskou. 20-letá Blažková má jistou minimálně bronzovou medaili. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Rádia Čas Rock.
1: Taky dnešním dnem na Rádiu Čas Rock pokračuje zlatá věta, která vám opět nabízí vyhrát 1000 korun českých. K tomu, aby vám ten litr říkal pane, nebo samozřejmě paní, stačí dvě věci. Ta první je se na našem novém webu zaregistrovat a ta druhá znát aktuální výherní větu. No a ta dnešní, tak ta má takovéto znění. Poslouchejte. Kafe dožil, kytary do uší. No, já vám držím palce a nabízím další muziku, tentokrát v podání kapely Korn a nebo Aerosmith. Jsou tady.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: No, je středa a to znamená, že už jenom dva dny nás dělí od očekávaného derby mezi Třincem a Vítkovicemi. To se bude v pátek hrát na ledě Ocelářů, začne se pěkně v 5 odpoledne a Rádio Čas Rock u toho samozřejmě nebude chybět. Když se dívám na tipy konečného výsledku tohoto mače na Tip Sportu, tak zatím mají palec nahoře Oceláři, kteří si aktuálně drží první místo v tabulce. No, samozřejmě je tady nějaká výhra pro ty Vítky, tak budeme držet palce a uvidíme, jak to všechno nakonec dopadne. Každopádně, my budeme ale pokračovat s Kysáky, Kabátem a dalšími. Tak se dobře bavte.
0: Mediálním partnerem klubu HC Oceláři Třinec je Rádio Čas Rock. Čas Rock.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datar, opravdový elektrospecialista.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění rozprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava, Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
8: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
9: Dneska si v Rebelském baru dáme několik hudebních drinků.
10: Bude zelená, rum i gin ze sloního trusu.
9: Výborně. Takže žhavte v 7 večer, frekvence Rádia Čas Rock.
10: A nebo si nás ve 20.00 pusťte na Rebelu, ať to máte i s obrazem.
9: Ale pozor, ať nejste pod obraz.

Posloucháte Rádio Čas Rok, máme 2 minutky po 11:30, no a před tím dnešním obědem bychom si ještě mohli zahrát podle vás. 725 331 155.

0: Na rádiu Čas Rok, no a my máme na dráte Tatara, zdravíme ťa, ahoj.
1: Čau, čau, zdravím všechny veteru.
0: Nazdar, nazdar, tak ja na tebe musím bonznout, že ty si včera tady absolvoval návštěvu tady u nás v rádiu Čas Rok, co jsi tady dělal?
1: No tak, absolvoval jsem takový menší kvíz.
0: Jak dopad?
1: No to nevím, protože vyhodnocení teprve bude.
0: Ano, co se tě třeba ptali?
1: No ptali se mi, kolik mi je roku.
0: No, dobře, dál.
1: Vyposlouchám a tak dále.
0: Ano.
1: No, co mi to přináší, no tak jako to mi to přináší. No, tak jako každému, že jo.
0: A odpovídá si pravdu víc než pravdu? A nic víc než pravdu?
1: Víc než pravdu jsem odpovídal.
0: Tak to je super. Takže my ti... Tak to jo, a my ti moc děkujeme nejen tobě, ale vlastně všem, kteří přišli, vždycky nám něco donesete, že? Ty si taky nám přinesl samé dobrutky na zahřátí a tak dále, v tekutém stavu, ale i něco zakousnutí, tak moc a moc díky. No a vybral si teď citron, komu?
1: No citron, no to naší rokové rodině, hlavně Peťovi tam do Izerek, protože se neozývá, tak nevím, čeho tam náhodou vrána nespracovala.
0: Je to
1: no
0: možné.
1: Ale jako prostě všem motorkářům, bo se nám blíží krásný víkend a proto jsem vybral záhradní slavnost.
0: Ano, chystáš se někam?
1: No přemýšlím, že asi jedu do Stěbořic.
0: No, co by ne, kamaráde, má být hezký poslední, jeden z těch možná posledních víkendů, tak si to tam užij. A ještě jednou velké díky za občerstvovačku, čau.
1: Čau, čau. Radio Čas Rok.

0: Rock.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
3: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Parta Rádia Čas Rok.
1: No a jestli za naše peníze bude flámovat i další ten, který se na webu Rádia Čas Rok zaregistroval do Zlaté věty, tak to se dozvíme právě teď. Tak, Davide, jsi tam, ahoj.
2: No, super.
1: Jsem tam, výborně. Tak, v klidu hlavně, jo? Žádné křeče, jo? Víš, proč ti volám?
2: No, už jsem s tebou mluvil teďka, nebo ještě. Já se neslyšeli?
1: Slyšeli jsme se, je to v pořádku, ano, si na drátě. Volám ti vůli k naší zlaté věty. Znáš ji?
2: No jasný.
1: Tak pojď.
2: Tento kafe do žilky tady do uší.
1: Kafe do žilky tady do uší. Výborně, kamaráde. Ty to máš někde napsané, nebo to znáš hlavy?
2: Ne, jsem to psal ráno v autě, když jsem měl do práce.
1: Ráno jsi to psal v autě a ono ti to vyneslo 1000 korun českých. Co ty na to?
2: No zlatý, no špica, no super.
1: Jo, co za ten litřík?
2: Za litřík, tak nějaký pivko a nějaká večer s dětkama.
1: To je pořád, to pivo je pořád levnější než benzín nebo nafta, že dneska?
2: No, jo.
1: Tak jo, tak ti moc gratulujeme, kamaráde. Kdy ses registroval na www.časrok.cz?
2: Tak někdy druhý, první den, myslím.
1: No, a ono to dneska vyšlo. Tak to je nádhera. Já ti moc gratuluji. Jak to jde v práci?
2: No, tak asi jak je to v práci? Jak asi to může být? Blbě, no. Až budu doma, bude to lepší.
1: Bude to lepší, to znamená v kolik?
2: No, půl šesté.
1: A řekneš to doma, že jsi vyhrál?
2: No jasně, že se pochlubím, zajítají práci všude, neboj.
1: Tak to je dobře, a v práci Rádio Čas Rok jede na plné pecky, nebo jenom to posloucháš ty sám?
2: Ne, přijdu na dílnu a převadím.
1: To nekecej. A co chlapi, zbytek? V poho?
2: Tak jako jsem tady školaný starší, takže jako můžu okračovat pod nohama.
1: Nemají nárok, tak to je hezké. Tak jo, tak to tam pěkně ohulte, teď je nachystaný Daniel Landa, můžeš ho taky někomu poslat.
2: No, tak nejskvělejším rádiu a všem rockerům.
1: Moc děkujeme za slova chvály, tobě gratulujeme a vyčkej na nějakou odezvu z našeho promo oddělení, oni se ti ozvou a dají ti vědět, kde, co a jak penízky, jo?
2: Jasný, super, díky.
1: Tak se mi hezký gratulace, čau.
0: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz

0: Vlaky a mašiny, to prostě k sobě patří, že jo? Daniel Landa na samém závěru této hodiny bude 12.00. Jestli máte před sebou oběd, nechte si kutná. No a my vám k němu nabídeme třeba Disturbed, taky Beast in Black. A nebo ACDC. K tomu novinka týdne Rádia Čas Roga, taky nabídka k tomu, jak se můžete dostat poukázkám do Metal Shopu, a to ještě k tomu úplně zadarmo. Zima se blíží, taková žepička by špatná nebyla, co fusekle, no, však uvidíte. Za chvíli se do toho dáme, pěkné odpoledne.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Zdraví je to nejcennější, co máte. V RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Jedu vlakem Českých drah.
10: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
11: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
12: Řidiči, aktuálně pozor na Olomoucku. U Majetína zkomplikovala provoz srážka kamionu s osobním autem. Nehoda se stala na hlavním tahu z Olomouce na Přerov. Komplikace v dopravě jsou i na dálnici D2 těsně před Brnem u Modřic, kde do sebe narazily hned 3 kamiony. Havárie blokuje provoz ve směru do Brna. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Rádio Čas Rok. Zprávy.
12: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku roste počet případů nebezpečné tuberkulózy. Lékaře znepokojuje hlavně to, že se nemoc šíří i mezi dětmi a běžné léky u řady pacientů nezabírají. Více než polovina nakažených totiž pochází z ciziny. Plicní specialisté proto žádají přísnější zdravotní kontroly pro dělníky ze zahraničí. Léčba je totiž velmi zdlouhavá a stojí až milion korun.
14: Morava aktuálně.
15: Ostrava a povodí Odry po dvou letech od ničivých záplav posilují ochranu města před velkou vodou. Protipovodňové hráze budou zvýšeny na čtyřech nejzranitelnějších úsecích. Plánuje ale i stavba nových povodňových nádrží na zachycení dešťů, jak upřesnila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
16: Jedná se o čtyři úseky: Koblov, Vrbená, Nová Ves Polávky, Nová Ves nad soutokem s Opavou a přívoz za ústřední čistinou odpadních vod. Součástí dlouhodobého úsilí o zvýšení povodňové bezpečnosti je také výstavba malé vodní nádrže na vodním toku Rakovec. Dalším připravovaným opatřením je malá vodní nádrž Polančice.
15: Zlínská radnice na náměstí Míru projde obří proměnou. Město nechá zbourat starý dům, který sousedí s úřadem, a na jeho místě postaví nové moderní křídlo za téměř 200 milionů korun. Uvnitř lidé najdou bezbariérovou podatelnu, novou kavárnu i velký jednací sál. A hokejová reprezentace do 20 let vstoupí do nadcházejícího mistrovství světa juniorů v Kanadě zápasem proti Norsku, a to v sobotu 26. prosince. Tým, který bude obhajovat stříbrné medaile z Minneapolis a São Paulo, se představí v základní skupině B v Edmontonu. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

mu dopřáli zasloužený odpočinek. Nový web Rádia Čas Rock najdete na www.časrock.cz. Hraje ostře, vypadá skvěle a nevypadá.

0: Rádio Čas Rock nám dozněli Disturbed, no a před námi je novinka týdne.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Dlouho očekávaná soulovka New Day Johna Corabiho s originálním materiálem je venku. Nahrávalo se v legendárním Nashvilleu a je to znát, tedy hlavně slyšet. Single 1969 je inspirován syrovostí přelomu 60. a 70. let. No a drobná paralela s dnešním světem by tu rozhodně byla, a ne jedna. Tak co vy na to? Za nás dělo. John Corabi, 1969.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: to byla kapela Scarp, která si taky získala svoje místo v playlistu Rádia Čas Rock. A kdo tam bude dál, tak to už necháme, nebo máte to plně ve svých rukou. Na našem facebookovém profilu jsme totiž spustili test, který nabízí hned 60 krátkých hudebních ukázek, ke kterým se máte možnost vyjádřit. Podle toho my sestavíme ty pecky, které se do rotace Rádia Čas Rock dostanou, takže jestli máte chuť se do toho taky zapojit, tak máte možnost. A teď bacha, všichni ti, kteří tak udělají, se automaticky dostávají do losování o poukázky do Metal Shopu, ve kterém se můžete pěkně oháknout od hlavy až k patě. Tak zhůru do toho a aby to nebylo tak na sucho, tak vám k tomu nabídnu Beast in Black anebo AC/DC. Za chvíli jsou tady.
1: Čas Rock. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
2: Megakoncert Rádia Čas.
1: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
7: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
8: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
9: Tradiční ocelářské derby je tady. Už tento pátek bude pod Javorovým pekelně horko, a to od 17 hodin. HC Oceláři Třinec,

0: nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

listopadu se Beastie Black zastaví ve Zlíně. No, ale tak, jestli se tam chystáte, tak určitě si to užijte, ale my se teď pustíme do písničky na přání. Takže číslo sem do studia Rádia Čas Rock 725 33 11 55.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, no a v něm taky dostává teď prostor Max. Ahoj.
1: Už byl si paku, všechno zdravím, hezké odpoledne.
0: Nazdar, nazdar. Tak, jak se máš?
1: Dobře, Niku, dobře. Měl jsem oběd a bude počívat chvíl.
0: Tak, tak, máš rech, dát si 20. Hammerfall, komu?
1: Tak, pošleme to Elitě Cipu, my by tam někdo možná Ališkovaři za volantem, samozřejmě rokovému Karlu Balíkařovi, Romanovi Hrdelovi, Martinku pozdravíme, Petru, Renčku a na samozřejmě nemůžeme zapomenout na rokovou rodinu Motakovou, které jsem členem.
0: Jasná zpráva. Tak, ty jsi říkal, že jsi udělal radost, tak se pochlup.
1: Ne, tak, ať mám můžu lepší poslouchat, tak jsem si koupil radio, no.
0: No,
1: za 12 stavební Parkside v akci nějakého Lidl shopu jsem si ho nechal poschvat.
0: No, věda, tak ať to dobře hraje, ať to duní, když to spadne, nic se neděje, to bude hrát i ve vodě. Měj se krásně, díky,
1: čau. Čau. Čas.

0: Čas Rock. Pravé rockové rádio. Rádio Čas Rock. Rockové křeslo.
1: Tento pátek dorazí do rockového studia Přemysl Slíva, majitel firmy Kontejnery Ostrava s 20letou tradicí. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas Rock.
0: Rockové křeslo. Jedině na Rádiu Čas Rock.
2: Partnerem pořadu je firma Kontejnery Ostrava s 20letou tradicí. Prodej lodních kontejnerů všech velikostí. kontejnery@ostrava.cz.
0: Čas rok.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Novina, první hodina středečního odpoledne už je za námi. Letí to letí, no a my popojedem. A to třeba s Decárou, taky Faith No More. A nebo Mistrem Udo. No a když jsme u těch skvělých rokových hlasů, tak u nich i v té příští hodince zůstaneme. Proč? A to se rozvíte za malou chvíli. Ale než se do toho dáme, tak je tady Marcelka se zprávami. Já vám přeju pěkné odpoledne.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
3: Majerpneu.cz. A jedeš dál.
4: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpneu.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
7: Sádrokartonáři a kutilové pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
10: Řidiči, aktuálně pozor u Sebranice na Blanensku. Dopravu tady komplikuje na hlavním tahu ze Svitav do Brna srážka kamionu s osobním autem. A se zdržením musíte stále počítat i na dálnici D2 těsně před Brnem u Modřic, kde se v pravém jízdním pruhu srazily 3 kamiony. Směrem do moravské metropole se tvoří kolony a místem projedete pouze se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz.
12: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Kvůli suchu si můžeme v budoucnu za některé potraviny připlatit. Farmáři na jihu Čech a na Vysočině teď musí totiž snižovat počty dobytka, protože kvůli slabé úrodě nemají dost krmení na zimu. Na pultech obchodů se to sice hned neprojeví. Výhledově ale ekonomové nevylučují mírný růst cen hovězího masa a mléka.
13: Morava aktuálně.
10: Mezi Kroměříží a obcí Zdounky by mohla v budoucnu vést nová cyklostezka. Radnice si nechává vypracovat odbornou studii na stavbu trasy. Více nám prozradil místostarosta města Karel Holík.
14: Studie bude prvním krokem k budoucí realizaci cyklostezky, která by nabídla obyvatelům Kroměříže a místních částí města další možnosti pro jízdu na kole a cyklistům i chodcům z Drahlova by umožnila bezpečný pohyb až do Kroměříže. Studie bude obsahovat přesný návrh trasy, která by měla vést podél železniční trati Kroměříž-Zborovice.
10: Kroměříž už v minulých letech úspěšně dokončila podobné stezky mezi Kotojedy a Vážany a letos otevřela trasu do Postoupek. V Ostravě Dubině otevírá nové psychologické centrum Family Hub. Zařízení nabídne dětem, rodinám i učitelům rychlou pomoc bez dlouhého čekání. Lidé se mohou se službami osobně seznámit ve středu 30. září na Dni otevřených dveří. Na místě je čekají přednášky o duševním zdraví dětí, ale i krátké bezplatné konzultace s psychologi. A hokejová extraliga nabídne v pátek 25. září atraktivní moravská derby. V Třinci se domácí oceláři střetnou od 17 hodin s ostravskými Vítkovicemi a o hodinu později pak začne zápas na zimním stadionu v Olomouci, kam k prestižnímu souboji dorazí hokejisté brněnské Komety. Tolik další zprávy, naslyšeno.

0: Ráno Zlatavě, ta Rádia Čas, rok pokračuje směle dál, no a já se pokouším dovolat dalším z těch, kteří se na webu Rádia Čas, rok zaregistrovali. Radmilce, halo, halo, Honza, Rádio Čas, rok. A stále to zvoní.
1: Ahoj,
0: ta Honza, Rádio Čas, rok. Na druhé straně je Radmila.
1: Ano, Radka.
0: Ahoj, Radko, já tě zdravím, víš, proč ti volám?
1: Ano, kvůli Zlaté větě.
0: A co, když jsem tě chtěl jenom slyšet třeba?
1: Taky fajn, no.
0: Jo, taky by to stačilo?
1: Jo.
0: tak to mě moc těší. Ne, je tady Zlatá věta, Rádia Čas, rok. Jo. A znáš tu dnešní? Zeptám se.
1: Znám, já ji mám napsanou, jenom chvilinku, já se pro ní skočím. Jo, no,
0: vlastně, tak jestli to nepůjde někam až do vedlejší budovy, tak je to v pohodě. Tak pozor, jo. Šla si odskočit, ale ne tam, kde si myslíte, ale pro tu uvěrný větu. Tak jsem zvědav. Už jsi zpět?
1: Tak, můžu, už jsem tady.
0: Kde jsi to měla napsané?
1: Vedle v pokoji.
0: Takže ty jsi doma?
1: Já jsem doma, ano.
0: A jak to, že nefakčíš?
1: Já mám kotník vymknutý a jsem ráda, že tak jako
0: tady. A to já tě tady ještě, a já tě ještě tak hodím po domácnosti. Kotník vymknutý. Co se stalo?
1: No, jsem uklouzla na mokré podlaze, no prostě.
0: Tak víš, jaká je rada?
1: No.
0: Nevytírat tu podlahu.
1: Jo.
0: Vydlavat se na to, hodí tam běhou na klid. Ne, snad budeš brzy v pořádku. Tak, Raduš, je to teď na tobě. Pojď.
1: Kafe dožil, kytary do uší.
0: Tak, to kafičko máš ráda? Piješ kafe?
1: Jasně.
0: Kytary do uší, to máš taky ráda?
1: Co, kytary?
0: Ano.
1: A?
0: Máš. Přesně. Takže 1000 korun je tvých. Co ty na to?
1: Super, děkuju moc.
0: No, nemusíš vůbec děkovat, jak říkal, cizího krev neteče. Co s tím litrem uděláš?
1: No, vtrhnu do drogerky a je to hned koučno.
0: Je to hned fuč, dobře. Takže jo, Radí, kdy jsi registrovala na webu Rádia Čas, rok?
1: Minulé pondělí.
0: A dneska to vyšlo, no to je nádhera. A ty máš teda nemocenskou nebo jenom vybíráš volno?
1: Volno.
0: Tak ať toho volna moc nevyčerpeš, až se brzy zase fit, jo? Raduš, z promo oddělení se ti ozvou, aby se dalo dohromady to, co a jak. No a máme nachystanou další muziku, třeba Vivien. Komu?
1: Pro všechny posluchače.
0: Dobře, ty posloucháš pravidelně? Rádio Čas, rok?
1: Pořád, teďka pořád, jsem doma.
0: Tak to nás moc těší. Měj se krásně, brzké uzdravení.
1: Děkuju.
0: Ahoj, měj se. Čau.
1: Ahoj, děkuju, čau.
0: Tak přátelé, slyšíte to. Takhle je to jednoduché. Naťukat www.časrok.cz a zaregistrovat se do soutěže Zlatá věta.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Zlatá věta Rádia Čas Rok.
4: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Nostalgie od kapely Vivien a víte co, my se teď přesuneme na Facebook Rádia Čas Rock, kde dneska hledáme ten nejlepší rockový nebo metalový hlas všech dob. Podle Dana, Rob Halford, Ozzy Osbourne. Umila na naplné čáře vede Ronnie James Dio. Libor, tak ten nedá dopustit na Axl Rose. Petr ten přihazuje Steva Taylora a je tady toho celá řada. No a co vy, přátelé? Kdo má podle vás to pověstné zlato v hrdle? Můžete to šoupnout jak na ten náš face, tak na WhatsApp, který má číslo 725331155 a my si toho jednoho jmenovaného za chvíli dáme v plné parádě. Tak mám poslech.
1: Radio Čas Rock. Radio Čas Rock. Rock má koule. A zlatá věta má peníze. Na Rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rokové prachy. Jedině na Rádiu Čas Rock.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Časrok.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Je. Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění rozprejů nebo opravných tužek na počkání. Na ťukance a škrábance Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné sirupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

Přesně o 1:30 nám na rádiu Čas Rock dozněli Guns N' Roses, no a my se můžeme podívat na to, co byste si chtěli zahrát vy. 725 33 1155.

0: Vladimír Rádio Čas Rok, no a v něm teď dostává prostor taky Tonda, zdar.
1: Čau, zdravím tě a všechny.
0: Nazdar, tak jak se máme dneska, jak to jde za volantem, co na cestách?
1: Ty pracovně, dneska od rána firmou jsem se ještě nezastavil, dneska jsem ani do obědí nestačil.
0: Takže je to možné?
1: Nebyl čas.
0: Tak,
1: nebyl čas.
0: Ale to taky není dobře.
1: Tak já se za

0: samozřejmě kapek, že? Já jsem na ty traktory vysazený, no a jinak, nebo ještě kozy, že?
1: Dobrá, takže máš dva tipy, díky za ně, měj se krásně, šťastnou cestu, ahoj.
0: Čau.
1: Nazdar, nazdar, no a když jsme u těch typů, u těch hlasů, tak určitě Chester Bennington z Linkin Park, to mám tady, napsal třeba Pavel, další, koho tady máme, jedině Standa Hranický, že jo, potom Petr Janda, Aleš Brichta a tak dále, ale taky James Hetfield, Chuck Chandler, Max Cavalera, je toho King Diamond, Udo, no je toho prostě mnoho a mnoho, je to tady, takže klidně můžete dál posílat co vy a nějaký nejlepší rockový, no metalový hlas. No a mám tady ještě jednu SMSku, dobrý den z Řecka, tak nám to po třech týdnech tady končí. Zahrajte nám, prosím, něco dobrého. Z Řecka zdraví Dalibor a taky Mirka. Tak my zdravíme i tam. No a už je to rovno.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok. Čas rok.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
0: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
6: Dej jim všechno, co potřebují. Nemáme nic u sebe, za co by se vyplatilo zemřít. Dejte čály, vyražte jednoduše, co je na co čekáte. Dělej vystup. Ben, dělej.
7: Taky si pamatujete na tyhle rychlodabingy? Staré kultovní filmy, VHSky a videopůjčovny. Právě na tohle téma dáme s Tomášem zítra v Ostrém budíčku řeč. Tak nezapomeňte mít Čas rok zapnutý už od 6.
0: Ostrý budíček.

0: No, mrkneme se taky na sport a čeká nás takové prohrábnutí se kalendářem, protože je tam celá řada velice zajímavých věcí. No, tak to všechno po zprávách a já vám přeju dobré odpoledne.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
3: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
4: Moje.cz a jedeš dál.
5: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
6: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
7: Sypiš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
6: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
7: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Řidiči aktuálně pozor v Kravařích na Opavsku. V Opavské ulici na průtahu městem havarovala dvě osobní auta. Komplikace hlásí i Jižní Morava, kde je u Sebranic kvůli srážce kamionu s autem zcela uzavřen hlavní tah ze Svitav na Brno. A na dálnici D2 u Modřic ve směru do Moravské metropole pak po srážce tří kamionů zůstává stále zavřený sjezd na Chrlice. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Dálniční známky už zdražovat nebudou. Poslanci dnes zrušili automatické zvyšování cen, takže roční kupon bude i nadále stát 2570 korun. Novela navíc přináší i spravedlivější pravidlo pro jednodenní známku. Ta bude nově platit přes 24 hodin od okamžiku nákupu a nikoli jen do nejbližší půlnoci jako doposud. Změny musí ještě schválit Senát.
3: Morava aktuálně.
1: Bývalý nemocniční areál v Ostravě Zábřehu se mění v nové centrum zdravotní péče. Sanatorium Ostrava otevřelo další budovu. Celkem nabídne 280 lůžek. Více podrobností má pro nás mluvčí radnice Ilona Honusová.
4: Sanatorium Ostrava zde po rekonstrukci za více než 250 milionů korun otevřelo další budovu. Přibude v ní 140 lůžek, nové odborné ambulance i dializační středisko. Pro obyvatele Ostravy jihu, zejména tedy pro seniory a jejich rodiny, to znamená výrazné rozšíření zdravotní péče dostupné přímo v obvodu.
1: Přerov bude ve velkém sázet nové stromky. Důvodem je extrémní letní sucho, kvůli kterému v okolí města uhynula bezmála polovina jarní výsledky. Radnice proto musela uvolnit mimořádný 1 000 000 korun na nákup více než 40 tisíc nových sazenic. Podle televize Altava Plus ale obrovské škody na uschlých porostech sčítají v Olomouckém kraji také vojenské lesy na sousední Libavé. A 8 zápasy odstartuje ve čtvrtek 5. ročník fotbalové ligy národů. V prvním hracím dnu se proti Walesu představí obhájci triumfu Portugalci. K největším vyzivatelům budou patřit úřadující mistři Evropy i světa Španělé, kteří ve skupině A3 narazí mimo jiné i na Česko. Tolik další zprávy, naslyšenou od

A čas rok může způsobit zvýšenou chuť pustit si pořádnou muziku. Vstupujte na vlastní nebezpečí. www.časrok.cz Rádio Čas Rok. Rok bez vedlejších účinků.

0: Odpolední vysílání Rádia Čas Rock s datem 23. září je v plném proudu a tento den je spojený s podzimní rovnodenností. Ačkoliv podle předpovědí počasí se máme ještě dočkat babího léta, tak uvidíme, jestli tomu opravdu tak bude. A představte si, že v roce 1916, když se tady dívám do těch obecných událostí, začaly v Bohumíně jezdit tramvaje. Svátek mají Berty a narozeniny tak ty slaví například Bruce Springsteen, který teď půjde vám všem, kteří máte nějaký důvod k oslavě. Za celé Rádio Čas Rock vám přeju všechno nejlepší.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: Tak taky jinak, no a my se zatím hokejem tento pátek vydáme do Verk Arény, kde se bude konat derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Začne se v 5 odpoledne, celý match bude přenášen na televizní obrazovky a Rádio Čas Rock vás bude v přímém přenosu informovat, jak to bude na té ledové ploše vypadat. Tak to se máme určitě na co těšit, tak jako teď na další muziku, o kterou se v těch následujících minutách postarají Doroty, System of a Down a další. Tak fajn poslech a pěkné odpoledne.
0: Mediálním partnerem klubu HC Oceláři Třinec je Rádio Čas Rock. Čas Rock.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
6: Je to výška jako hrom? Střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě Havlický.
0: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Na rádiu Čas Rok nám dozněla partička s názvem Doroty. Před námi jsou System of Down, kteří mají necelé 3 minutky, no a během nich si můžete rozmyslet, jakou další pecku si zahrajeme. 725-33-1155. Čas Rok.

Máme 14 hodin, 31 minut, to znamená, že působení tady ve studiu Rádia Čas Rock, moje působení, už je u konce. Za malou chvilku se vás převede Kikina, no a já se s vámi rozloučím společně s Brucem Dickinsonem, o kterého si napsal Jindřich. Nazdar, zahraj nám prosím tě, Bruce, bylo by to pro všechny, kteří už skončili svoji povinnou ranní směnu a ta druhá jim začíná doma na zahradě. Velké díky, není vůbec zač, tak se hlavně nepředřete, ať už děláte cokoliv, jsme rádi, že Rádio Čas Rock je u toho taky. Mějte se krásně, zítra, čau. Yeah.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
3: Dej, dej všechno, co potřebují. Nemáme nic u sebe, za co by se vyplatilo zemřít. Dejte čály, vyražte jednoduše, co je na co čekáte. Dělej výstup. Ben, dělej.
4: Taky si pamatujete na tyhle rychlodabingy? Staré kultovní filmy, VHSky a videopůjčovny. Právě na tohle téma dáme s Tomášem zítra v Ostrém budíčku řeč. Tak nezapomeňte mít Čas Rock zapnutý už od 6.
2: Ostrý budíček.

0: Air. Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Dar a sílu, kolibříci naši z Vln Rádia Čas Rok vás už v těchto chvílích krátce před 15. zdraví Kiki Střelcová. Tak co, jaká? Sice máme středu, ta se označuje nelíbivým přívlastkem jako kritická, no ale víte, jak to je. Všechno je takové, jaké si to uděláme, takže žádné zaměřování se na to blbé, ale hezky se nám soustřeďte na to příjemné. No a jestli vás v práci serou, tak ji buď změňte, nebo to všecko povyhazujte, jste-li na vedoucí pozici a najděte si zaměstnance lepší. No to jsou zas rady nad zlato, takhle ze startu, jak se teďka poslouchám. No nic, nebudu chytračit a jdu se raději věnovat tomu, od čeho tady jsem. Tohle bude zpříjemňovat vaše nadcházející minuty u Rádia Čas Rok Bastard. Jako další tady pro vás budu mít nachystané Pearl Jam. Chybět nesmí ani klasika v podání Judas Priest. No takhle příjemně a pohodově nám to bude hrát v nadcházejících 60 minutách. No a teď už slovo do redakce, tuším, že Marcelce Fabiánové, která má připravené čerstvé zprávy a taky pohled na cesty. Fajn středeční odpoledne u Rádia Čas Rok přeje Kiki.
1: Krát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rok. Čas Rok.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
8: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
9: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
12: Jedu vlakem, Český drah. Řidiči aktuálně pozor v Ostravě Krásném poli. Provoz tady omezuje v Družební ulici srážka dvou osobních aut. Na jižní Moravě u Sebranic už policie částečně otevřela hlavní tah ze Svitav na Brno. Směr na Svitavy ale zůstává uzavřený a řidiči musí jet objížďkou přes Kalici. Velké komplikace stále trvají na dálnici D2 u Modřic ve směru do Brna, kde po srážce tří kamionů probíhá úklid a zůstává zavřený sjezd na Chrlice. A na stejné dálnici se nově srazil kamion s osobním autem u Blučiny ve směru na Bratislavu. Tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz
14: Rádio Čas Rok. Zprávy.
12: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku roste počet případů nebezpečné tuberkulózy. Lékaře znepokojuje hlavně to, že se nemoc šíří i mezi dětmi a běžné léky u řady pacientů nezabírají. Více než polovina nakažených totiž pochází z ciziny. Plicní specialisté proto žádají přísnější zdravotní kontroly pro dělníky ze zahraničí. Léčba je totiž velmi zdlouhavá a stojí až milion korun.
14: Morava aktuálně.
12: Ostrava a povodí Odry po dvou letech od ničivých záplav posilují ochranu města před velkou vodou. Protipovodňové hráze budou zvýšeny na čtyřech nejzranitelnějších úsecích. Plánuje ale i stavba nových povodňových nádrží na zachycení dešťů, jak upřesnila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
15: Jedná se o čtyři úseky: Koblov, Vrbená, Nová Ves u Lávky, Nová Ves nad soutokem s Opavou a přívoz za ústřední čistírnou odpadních vod. Součástí dlouhodobého úsilí o zvýšení povodňové bezpečnosti je také výstavba malé vodní nádrže na vodním toku Rakovec. Dalším připravovaným opatřením je malá vodní nádrž Polančice.
12: Zlínská radnice na náměstí Míru projde obří proměnou. Město nechá zbourat starý dům, který sousedí s úřadem, a na jeho místě postaví nové moderní křídlo za téměř 200 milionů korun. Uvnitř lidé najdou bezbariérovou podatelnu, novou kavárnu i velký jednací sál. A hokejová reprezentace do 20 let vstoupí do nadcházejícího mistrovství světa juniorů v Kanadě zápasem proti Norsku, a to v sobotu 26. prosince. Tým, který bude obhajovat stříbrné medaile z Minneapolis a São Paulo, se představí v základní skupině B v Edmontonu. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Rock.
1: Včerejší odpoledne bylo ve Zlaté větě hodně úspěšné, tak doufám, že v tom budeme pokračovat i nadále. Dnešní středeční věta je vyloženě, přátelé, inspirovaná vašimi životy. Kafe dožil, kytary do uší. A tak proto si myslím, že jako aktuální opáčko bylo úplně zbytečné, ale ježiš, jste to jako všichni už dávno pochytili, jo? Ale tak třeba jste se někdo dostali k poslechu Čas roku až teď, takže jste to jistě ocenili. Musíte být ale v téhle soutěži zaregistrovaní, aby k vám nějaké ty korunky přišly sami. No a tady můžete, milé děti, krásně vidět, že přísloví o tom, jak pečení holuby nelítají sami do huby, zas tak úplně neplatí. Jo, od nás sice žádní holuby do vašich úst lítat nebudou, za to vám přistane na účtě tisícovka. Jen tak. Za to, že vyplníte krátký formulář a pak budete poslouchat naše vysílání, a když vám budeme volat, tak nám to zvednete a budete znát soutěžní větu, tak penízky budou vaše. Teď, když to tak říkám, tak to zní jako, že toho je hrozně moc, jo, ale prosím vás, to se opravdu jenom zdá. Takže neváhejte, věnujte chvilku našim webovkám, mimochodem, které jsou z brusu nové a řekla bych, že jsou hodně povedené. Tam se zaregistrujte a třeba ještě dneska odpoledne někomu z vás z Čas roku zavolám. Držím palce.
0: Zlatá věta rádia Čas rok. Čas rok.

0: Forrest Gump jsme se teďka na čas roku proletěli na křídlech nočních můr. Máme středu, 23. září v plném proudu, no a kdo se jako doteď dušoval, že je ještě léto a ať my milovníci podzimu s ním nestrašíme a jdeme do háje, ačkoliv ten meteorologický jako začal už před 23 dny, jo, tak ode dneška je to naši milí oficiální letu jsme dali s Bohem, přesně 5 minut po 2. hodině ráno nám oficiálně začal astronomický podzim, no a v tento moment nastala takzvaná podzimní rovnodennost a pak se nám tedy odteď až do podzimního slunovratu budou dny jen a jen zkracovat. Ale to vůbec nevadí, na konci příštího měsíce nás taky čeká, že jo, tradiční změna času, jo, kterou mimochodem teďka nově zrušili v Britské Kolumbii a tak tam už natrvalo zůstane čas letní. Uvidíme, jestli se toho i my někdy dočkáme, ale zatím to tak není, takže ručičky hodinek zase budeme přetáčet směrem zpátky dozadu, už příští měsíc na konci října, no ale i přesto, že spoustu z vás tohleto období jako nemá v lásce, zkuste, přátelé, kouzlo neuroplastit. Do prdele, ani jsem to neřekla. Myslela jsem si, že se mi to povede na první dobrou. Dobře, tak ještě jednou. Kouzlo neuroplasticity. Jo? Plasticity. Vidíte to tak na potřetí, jo? Kouzlo neuroplasticity. Jsem si na sebe ušila bič. No prosím vás, jo? To je jako kouzlo zaměření se na pozitivní věci. A protože mozek neví, co je realita a co je jenom v našich myšlenkách, tak ho tím můžeme skvěle občurat a i na krásně plískanicový podzimní den si užívat. No, dneska naštěstí ale plískanicový den nemáme, tak já věřím, že si středeční den užíváte plnými doušky, máme tam jako typický podzim, no a já už za chvíli pošlu další teda, ne typický podzimní song, ale kdyby náhodou někomu byla zima, tak třeba takový Pearl Jam ti vás určitě zahřejou na duši, no a nebo Sweet, což mi připomíná, že i sladké podzimní dobroty vás můžou zahřát. A to nejen na duši. Tak užívejte podzimu.
1: Rok má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
1: Čas rok.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Encolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Encolor je tvoje šance. Encolor, Ostrava Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Encolor.cz.
9: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
10: Tradiční ocelářské derby je tady. Už tento pátek bude pod Javorovým pekelně horko, a to od 17 hodin. HC Oceláři Třinec, HC Vítkovice Ridera.
11: D Dneska si v rebelském baru dáme několik hudebních drinků.
12: Bude zelená, rum i gin ze sloního trusu.
11: Pohodně. Takže žhavte v 7 večer. Frekvence Rádia Čas Rok.
12: A nebo si nás ve 20.00 pusťte na Rebelu, ať to máte i s obrazem.
11: Ale pozor, ať nejste pod obraz.

0: Pecka pocházející ze září roku 2009 od Paradise Lost. Na rádiu Časrok my máme krátce
1: po půl.
0: Něco málo po půl čtvrté, zároveň něco málo před tři čtvrtě na čtyři. Můžete si to teďka jako přeložit každý, jak chcete. Nicméně před chvílí byla řeč o oficiálním zahájení podzimu, který nastal dneska v noci, krátce po druhé ráno. No ale my prožíváme jako teplotně v celku příjemný den s typicky podzimníma teplotama, aktuálně okolo 15 až 18 stupňů. Čili už to je takové to klasické podzimní, kdy se hodí vytáhnout i podzimní obhos a taky jako z šatníku už asi můžete vyřadit vlastně letní hadry, kterých už teďka nevyužijete leda, že byste byli otužilci, jo? A i v zimě chodili v kraťasech. To je pak jiná. Ale těm zimomřivým ti prosím vás, proměňte šatníky, jo? Šatní skříně z letních hader na ty podzimní. Kdo tak doteď neučinil, máte jako nejvyšší čas, protože i když se má ještě oteplit, tak třicítky už to opravdu nebudou a přece jenom to bude mít už ten nádech chladného podzimu. Ježíši Kriste, jak já tady dneska rozumbraduju, to mi vysvětlete. No, tak od rad mamky Kiki zpátky k muzice, chystají se avizovaně Sweet, taky tady pro vás budu mít do konce hodiny slíbené Bastardy a nebo třeba, co bychom ještě dali, Paul Stanley, může být, no tak jo. Tady to máte a užívejte.
2: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Časrok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Rock. Rockové křeslo.
1: Tento pátek dorazí do rockového studia Přemysl Slíva, majitel firmy Kontejnery Ostrava s 20letou tradicí. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas Rock.
0: Rockové křeslo. Jedině na Rádiu Čas Rock.
2: Partnerem pořadu je firma Kontejnery Ostrava s 20letou tradicí. Prodej lodních kontejnerů všech velikostí. kontejnery@ostrava.cz.
0: Čas Rock. Čas Rock.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.

0: za chviličku odbije 16. hodina našeho dnešního prvního oficiálně podzimního dne, tak doufám, že si ho všichni pořádně užíváte. A užívat budeme i po 16. s Debilhead. Oprášíme taky novinku tohoto týdne, k tomu Avenged Sevenfold. No a z mojí strany přihodím taky ne jednu, ale rovnou dvě zajímavé pozvánky na opravdu fantastické akce. No a na jednu konkrétní nás pozve dokonce i sám pořadatel. No a k tomu třeba taky Doga. Bude toho hodně, tak já to nebudu zbytečně prodlužovat a teď už předávám štafetový moderátorský kolík Marcelce Fabiánové, která nás vezme na cesty, zjistíme, jak to tam aktuálně vypadá chvilku před čtvrtou a taky se dozvíme, co se zase kde děje nového, ať už doma nebo ve světě. I nadále s váma zůstává na čas roku Kiki Střelcová a přeju, ať máte klidné středeční odpoledne.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
4: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete Salma stavebniny. .cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. Salmastavebniny.cz.
7: Když

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě jihu v ulici Horní. Tady se srazila tramvaj s osobním autem. V Moravské Ostravě na Místecké ulici na hlavním tahu s Frýdku Místku do přívozu pak srážka dvou osobních aut zablokovala levý jízdní pruh. A na Jižní Moravě buďte opatrní na trase z Letovice do Olešnice. U Crhova havarovalo osobní auto. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz.
5: Radio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Kvůli suchu si můžeme v budoucnu za některé potraviny připlatit. Farmáři na jihu Čech a na Vysočině teď musí totiž snižovat počty dobytka, protože kvůli slabé úrodě nemají dost krmení na zimu. Na pultech obchodů se to sice hned neprojeví, výhledově ale ekonomové nevylučují mírný růst cen hovězího masa a mléka.
5: Morava aktuálně.
3: Mezi Kroměříží a obcí Zdounky by mohla v budoucnu vést nová cyklostezka. Radnice si nechává vypracovat odbornou studii na stavbu trasy. Více nám prozradil místostarosta města Karel Holík.
6: Studie bude prvním krokem k budoucí realizaci cyklostezky, která by nabídla obyvatelům Kroměříže a místních částí města další možnosti pro jízdu na kole a cyklistům i chodcům z Drahlova by umožnila bezpečný pohyb až do Kroměříže. Studie bude obsahovat přesný návrh trasy, která by měla vést podél železniční trati Kroměříž-Zborovice.
3: Kroměříž už v minulých letech úspěšně dokončila podobné stezky mezi Kotojedy a Vážany a letos otevřela trasu do Postoupek. V Ostravě Dubině otevírá nové psychologické centrum Family Hub. Zařízení nabídne dětem, rodinám i učitelům rychlou pomoc bez dlouhého čekání. Lidé se mohou se službami osobně seznámit ve středu 30. září na dni otevřených dveří. Na místě je čekají přednášky o duševním zdraví dětí, ale i krátké bezplatné konzultace s psychologi. A hokejová extraliga nabídne v pátek 25. září atraktivní moravská derby. V Třinci se domácí oceláři střetnou od 17 hodin s ostravskými Vítkovicemi a o hodinu později pak začne zápas na zimním stadionu v Olomouci, kam k prestižnímu souboji dorazí hokejisté brněnské Komety. Tolik další zprávy naslyšení.

Já jsem vám slibovala jednu superovou pozvánku. Tak tady máte. Chcete zažít opravdu legendární podzimní večer za tónu velkých rockových hvězd? No tak to si, děcka, zavčas pořiďte vstupenky na večer zvaný Rock in Symphony Legends Live Forever. Jde o večer v pražském O2 Univerzu, který se do haly vrací 27. října, tedy za měsíc a nějaké 4 dny. No a vy si tam můžete užít opravdu jako skvostného, neopakovatelného zážitku. Symfonické hity od takových velikánů, jako byli Pink Floydi, nebo jsou AC/DC, Metallica, Iron Maiden a další. No a určitě si říkáte, kdo se jako zhostí odehrání těch velikánů, tak se podržte, bude to kapela Lucie. A bude to opravdu velkolepé, protože kromě zajímavého symfonického zvuku a samozřejmě energické dávky muziky na vás bude čekat i vizuální show. Takže tenhle ten večer bude mít opravdu všechno. Čili kdybyste se na konci příštího měsíce chtěli vydat do Prahy, udělat si tam výlet, tak rozhodně doporučuju to směřovat k plánování termínu okolo 27. kdy se Rock in Symphony Legends Live Forever bude konat.

0: Slunce, dejte jim
1: všechno, co potřebují. Nemáme nic u sebe, za co by se vyplatilo zemřít. Dejte čály, vyražte jednoduše, co je, na co čekáte. Dělej vystup. Ben, dělej.
2: Taky si pamatujete na tyhle rychlodabingy? Staré kultovní filmy, VHSky a videopůjčovny. Právě na tohle téma dáme s Tomášem zítra v Ostrém budíčku řeč. Tak nezapomeňte mít Čas rok zapnutý už od časti.
3: Ostrý budíček na rádiu Čas rok s Tomem a Ivem.

0: Hitparádička týdne.
1: Dlouho očekávaná solovka New Day Johna Corabiho s originálním materiálem je venku. Nahrávalo se v legendárním Nashvilleu a je to znát. Tedy hlavně slyšet. Single 1969 je inspirován syrovostí přelomu 60. a 70. let. No a drobná paralela s dnešním světem by tu rozhodně byla. A ne jedna. Tak co vy na to? Za nás dělo. John Corabi, 1969.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
8: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné sirupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
11: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: pozvánku od samotného organizátora jedné velmi zajímavé havířovské akce. Marek Slunina na drátě, já tě zdravím a přeju pěkné odpoledne, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Prosím tě, ty tady pro nás máš jako pozvánku na akci, která není pro žádné bábovky, mám pravdu? Povídej, o co jde.
1: No máš pravdu, jedná se o 17. ročník akce Útěk v řetězech. Kdo zná, tak ví, že v podstatě se jedná o takový, jsme to nazvali vězeňský desetiboj, kdy spoutáme dvojice pouty, vyvezeme je na neznámé místo, sundáme jim z očí pásku a naženeme, jak se vrátí zpátky. No a po cestě samozřejmě čekají náročné úkoly, které můžeš potkat třeba právě při útěku v řetězech, třeba z věznice nebo podobně. No je to celé postavené na starém filmu Útěk v řetězech z nějakého roku, tuším 58.
0: No jak to nějak... tak poslouchám, tak vy se s tím teda pěkně neserete, když to řeknu vůbec. Z plných plic, protože to je opravdu jako ostrá zábava. A ostrá akce. Řekni mi, předpokládám, že to je nějak limitované věkem, tak od kolika se můžou lidé hlásit?
1: Víš co, už se nám hlásí i od 15 let, pokud mají podpis samozřejmě od rodičů, že s tím souhlasí a podobně, tak přijdou za námi na náměstí republiky, tam se zapíšou a můžou soutěžit taky. Každopádně je to pro kohokoliv, kdo má rád velmi netradiční zábavu, protože jako běhat tady po Ostravsku spoutaný pouty s druhým kolegou, to je taková docela netradiční forma zábavy.
0: No to člověk jen tak někde nezažije, to je pravda.
1: To si nezažije, přesně tak. A málo kdo to tak nějak trénuje nebo podobně. Takže je to docela sranda, no a takže pokud by měl někdo zájem, tak se ještě můžou nějaké dvojice nahlásit. www.utekvřetězech.com, není problém to najít, je tam přihláška, vypíšou, napíšou, pošlou. A letos můžeme slíbit, že tam máme pro vítěze a pro ty nejlepší ceny přes 50 000 korun.
0: Ty krásu,
1: jako jste granti. A nic se neplatí, žádné zápisné, žádné startovné, nic, prostě přihlásí se, přijdou, zasoutěží si, zablbnou si a můžou si odnes pěkné ceny domů.
0: Zní to parádně, pochopila jsem teda správně, že do soutěže se musí zapojit dvojce, že to není o tom, že by se rádo by někdo jako přihlásil a bude čekat, koho mu na místě přidělíte. Nicméně, prosím tě, řekni mi, jak to je se zdatností, hlavně tou fyzickou. Je to i pro lidi, kteří absolutně jako nemají žádné zkušenosti s běháním, nebo bys to spíše doporučil těm, kteří přece jenom jako nějakou tou kondičkou oplývají?
1: No tak samozřejmě kondička je nějaká potřeba, ale musím říct, že třeba jsme tam už měli i, nebo býváme i dámské dvojice, to znamená, že opravdu dvě děvčata se rozhodnou, že prostě půjdou. Někdo běží, někdo prostě jde do toho naplno a někdo si to užívá a prostě prochází se spouty na rukou. Je to každého volba.
0: Takže se nemusí běžet.
1: Každého.
0: Jo? Nemusí se běžet, můžou to ty dvojice no. I projít.
1: Jasně. Víš, to plnění je na těch lidech, můžou být úspěšní na nějakých disciplínách a zase na druhou stranu méně běžet. Někteří zase běží jako o život, no a pak se jim třeba nedaří. Takže je to takový, jako řekl bych, velmi zajímavý adrenalinový zážitek.
0: Zní to parádně, takže Máro, ještě jednou tě poprosím o zopakování. Pokud někoho Útěk v řetězech zaujal, mimochodem přátelé, je to až 10. října, jo? Takže máte i chvilku ještě čas na rozmyšlenou. No a kdybyste se teda rozhodli, že do toho jdete, tak kde se naši posluchači můžou hlásit?
1: Takže jak jsem říkal, je to na webu utekvřetězech.com. Můžou se přihlásit, můžou se tam podívat na informace, co je vůbec čeká a samozřejmě všechny srdečně zvu, pokud se necítí na to, jako běžet, jo, tak samozřejmě nemusí, protože my tento letošní už 17. ročník máme s podtitulem Retro, takže budeme se vracet cca o 50 let zpátky. No a budeme mít na náměstí republiky 10.10. v Havířově od 13. hodiny bohatý program. Máme tam vystoupení kapely Rumstein, legendární havířovské, máme tam vystoupení finalisty 25. ročníku soutěže Líheň, kapely Monotype ze Slovenska a vrcholem bude Nirvana Tribute, což je fantastická kapela, která je opravdu po celé Evropě a večer nám tady bude hrát. Je to všechno bez vstupného, navíc spousta soutěží různých a podobně. Máme naslibovanou i výstavu retro automobilů historických, k tomu máme retro techniku, kterou jste mohli kdysi vydávat u vašich babiček a dědečků v obyváku. No a je toho prostě hromada, takže máte se na to těšit. A všechno je zdarma a bez vstupného.
0: Jak to tak poslouchám, tak je opravdu na co se těšit. Máte to promyšlené do posledního detailu. Máro, já ti moc děkuju za milé osobní pozvání. No a hlavně budu držet palce, ať je k vám počasí milostivé a ať

0: je příznivé a vydaří se vám to všechno pěkně od rána až do večerních hodin. Moc díky a držím palce, ať se akce vydaří.
1: Díky, těším se na lidi, ahoj.
0: Měj se krásně, ráda jsem tě slyšela a pěkné odpoledne, ahoj.

0: 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Blížíme se k další nové naší společné hodince, tentokrát 17., která tady bude zhruba za 3 minuty. Ladíte rádio Čas, Roky Kystřelcová je i nadále s váma, no a k tomu se přidají Kabáti. Chybět nebudou ani klasičtí Rush. Mé srdéčko zaplesá, protože bude Avantasia Lost in Space. Mějte skvělé středeční odpoledne, stejně tak první podzimní den. No a za chvilku už Marcelka.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Majerpneu.cz a jedeš dál.
5: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu typy? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majerpneu.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete Salma stavebniny. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
8: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
9: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
10: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě jihu. V ulici Horní se srazila tramvaj s osobním autem. V Zábřehu na Šumpersku v ulici U dráhy poblíž železniční stanice havarovala 2 osobní auta. Velké problémy hlásí také Jižní Morava, kde na dálnici D1 na 155. kilometru u Brna jihu ve směru na Ostravu havaroval kamion a osobní auto. A přímo v Brně v Kaštanové ulici jsou komplikace na hlavním tahu ve směru do Tužan, kde policisté řeší bouračku 2 osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas Rok. Zprávy.
10: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Dálniční známky už zdražovat nebudou. Poslanci dnes zrušili automatické zvyšování cen, takže roční kupon bude i nadále stát 2570 korun. Novela navíc přináší i spravedlivější pravidlo pro jednodenní známku. Ta bude nově platit přes 24 hodin od okamžiku nákupu a nikoli jen do nejbližší půlnoci jako doposud. Změny musí ještě schválit Senát.
12: Morava aktuálně.
10: Bývalý nemocniční areál v Ostravě Zábřehu se mění v nové centrum zdravotní péče. Sanatorium Ostrava otevřelo další budovu. Celkem nabídne 280 lůžek. Více podrobností má pro nás mluvčí radnice Ilona Honusová.
13: Sanatorium Ostrava zde po rekonstrukci za více než 250 milionů korun otevřelo další budovu. Přibude v ní 140 lůžek, nové odborné ambulance i dializační středisko. Pro obyvatele Ostravy jihu, zejména tedy pro seniory a jejich rodiny, to znamená výrazné rozšíření zdravotní péče dostupné přímo v obvodu.
10: Přerov bude ve velkém sázet nové stromky. Důvodem je extrémní letní sucho, kvůli kterému v okolí města uhynula bezmála polovina jarní výsadby. Radnice proto musela uvolnit mimořádný 1 000 000 korun na nákup více než 40 tisíc nových sazenic. Podle televize Altava Plus ale obrovské škody na uschlých porostech sčítají v Olomouckém kraji také vojenské lesy na sousední Libavé. A 8 zápasy odstartuje ve čtvrtek 5. ročník fotbalové ligy národů. V prvním hracím dnu se proti Walesu představí obhájci triumfu Portugalci. K největším vyzivatelům budou patřit úřadující mistři Evropy i světa Španělé, kteří ve skupině A3 narazí mimo jiné i na Česko. Tolik další zprávy, naslyšenou.

0: Ladíte rádio Čas Rock, kapela Traktor za náma, ale nebojte, spousta kvalitní rockové a metalové muziky je před náma. Máme středu s datem 23. září, no a přesně za dva dny to bude úctyhodných 50 let, co začala jejich výjimečná cesta. O kom že je řeč? No přátelé, o irských YouTube, světově uznávaná partička v čele s Bonovoxem, kterým jsme mimochodem věnovali prostor taky v létě v rámci jednoho z témaťáků. Teď děcka budou vydávat nové album. Nevím, jestli už jste to zaznamenali, každopádně rozhodně ani po 5 dekádách hraní tahle partička nezahálí a jejich fanoušci se brzo dočkají už 15. řadového alba. To poslední vyšlo před 3 lety, v roce 2023, no a to nové, očekávané, má víc zhruba v polovině listopadu, tedy za 2 měsíce, suma sumárum. Tak uvidíme, co přinese, jestli to bude jako klasičtí YouTube, nebo úplně nový, nebo to bude jako u Bon Joviho, kdy jde s dobou, ale zároveň jako své klasické hudební prvky si ponechává. No a na to si zkrátka budeme muset počkat, ale na takové příjemné věci si člověk počká velice rád. Vidíte, takže to máme další pozitivum podzima. No a pak ten podzim nemilujte.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: fanoušům podzimu a to, že zhruba za 2 měsíce vydávají YouTube příležitosti 50 let na scéně 15. řadové studiové album. No a kdybyste ten podzim jako chtěli mít rádi ještě o něco víc, tak.
1: Zlatá věta rádia Čas Rock.
0: No tak to je přesně ten důvod, jo? Prosím vás, zlatá věta, která vám může přinést krásný tisícový obnos, a co si budem, tisícovku na zemi jen tak nenajdete. No a protože já už tady mám před sebou další vylosované číslo, tak mu volám, vytáčím a jsem zvědavá, jestli mi jej zvedne. Prozradím, že jde o posluchačku Hanku. A to je hruza, než někdy se nám ta technika jako propojí, spojí, jo, tak to někdy trvá opravdu hodně dlouho. No, jak už jsem říkala, hlavně, že za to chtějí kolikrát takové prachy, že? No. Tak, a nic se neděje. Tak počkejte, já to ukončím a vytočíme to radši ještě jednou. Protože se mi to nějak nezdá. Takže, vytáčíme znovu. Tak, a jdeme na to. Snad se nám to podaří. Tak a ono to, dívejte se, ono to dokonce volá zpátky, protože nám to prvně nějak nechytlo. Halo, halo, Radio Čas Rok, slyšíme se? Ono, my se neslyšíme. No to je v háji. No tak přátelé, to je to kouzlo toho živého vysílání. Tak chudák Hanka je zjevně na druhé straně. Nevím, jestli teda slyší ona mě, ale já ji neslyším. Tak my to jdeme tady vyřešit a já doufám, že se nám to brzo podaří. Takže Hani, pokud mě slyšíš přes éter, Rádia Čas Rok, tak prosím tě, vydrž, protože určitě teď nikomu jinému volat nebudeme, jenom spolu musíme vyřešit, jak se spojit, aby jsme se slyšeli.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Rok má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Čas Rok. Čas Rok. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
6: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky chameleon a krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
7: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě Havlický.
1: Ta věta rádia Čas Rok.
0: No tak naši milí, technický problém je vyřešen, představte si, hajzl šňůra se tady odpojil od našeho tydlifonu a tak mě chudák Hanička slyšela, jenom já ji neslyšela. Teď už je všechno v pořádku a já tak v éteru Rádia Časrok při středečním odpolední můžu přivítat Hanku. Ahoj Háni, pěkné odpoledne.
8: Ahoj Kiki, ahoj, tobě taky.
0: To byly nervy, co?
8: No úplně.
0: Ani mi nemluv.
8: Tu kabel.
0: Tak přesně, ale víš co, to je přesně ta technika a ono, jak se to posere, tak potom jako člověk s tím opravdu nezmůže nic. Naštěstí
8: ano.
0: To nebyl nevyřešitelný problém, za což jsme rádi. A ty tak teďka získáváš tu možnost pokusit se vyhrát krásný tisícový obnos. Ale jak víš, já po tobě něco budu chtít. Tak nejprve se tě zeptám, poslouchala jsi dnešní středeční program Rádia Časrok?
8: Poslouchala jsem od brzkého rána.
0: No takže ty vypadáš, tak že jako vůbec nebudeš překvapená. No tak pojď, já jsem tady dávala takovou menší nápovědu při opáčku, abyste si to lépe zapamatovali, že to je jako vyloženě věta z vašich životů, protože si myslím, že to tak jako spousta z vás má. Tak říkej, co máš poznačeno, co jsi zapamatovala?
8: Tak kafe do žil, ty tady do uší.
0: No nepovídej, a máš to tak?
8: No mělo by to tak být.
0: Mělo by to tak být a ve tvém případě je to naprosto správně. Hani, velká gratulace, litr je tvůj.
8: Super.
0: Prostě víš už teď, jak s ním naložíš?
8: No ještě nevím.
0: No tak jako hele, podzim nám začal, já úplně nechci síčkovat, že? Ale třeba už začínat možná řešit ty vánoční dárky, tak to se bude hodit.
8: No, ano, pomalu, ale jistě jo, no.
0: A že jo?
8: Tak uvidíme, jo. Uvidíme.
0: Uvidíme, každopádně, ať už s tisícovkou naložíš jakkoliv, tak já jednak gratuluju a hlavně ti přeju, ať si ji pořádně užiješ, protože, jak se říká, litr člověk opravdu nenajde na chodníku.
8: Ano, přesně tak.
0: Haničko,
8: děkuju ti moc.
0: Rado se stalo, jsem ráda, že jsme se hlavně dokomunikovali.
8: Ano.
0: Přeju ti krásný zbytek dne, no a jak jsme si říkali, penízky k tobě doputujou velice brzy. Tak se měj krásně.
8: Dobře, děkuju taky.
0: Ahoj.
8: Měj se, ahoj.
9: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
10: Časrok.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: slaví při 23. zářijovém dnu svátek a jsou to Berty, no tak pravda, těch moc jako není, ale tak přece jenom, kdybyste náhodou nějakou slečnu, holčičku, ženu, dámu, dívku tohoto jména znali, tak na Bertičku nezapomeňte, protože by jí to určitě rvalo srdce. No nicméně, teďka přátelé, na čas roku přichází dáma jiného jména, klasičtějšího, mnohem klasičtějšího, Marcelka Fabiánová, protože máme středu a přichází na řadu nové vydání okénka Moravskoslezského kraje. Co nového se v našich severomoravských končinách děje, touží Marcelka.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Drobní řemeslníci a firmy v Moravskoslezském kraji dostanou finanční injekci na svůj rozvoj. Hejtmanství mezi podnikatele rozdělí další miliony korun. Za peníze mohou nakoupit třeba modernější stroje, lépe vybavit a inovovat dílny a prodejny. Více podrobností dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
3: Bylo podpořeno 44 projektů, respektive podnikatelů malých a středních firm, a to ve výši necelých 10 milionů korun. Podpora se týkala například vybavení nových technologií, různých projektů, testovacích zařízení a podobně. A je tam taky jedno inovativní řešení, které vychází z laboratoří do produkce, a to je protipožární nátěr.
2: Zajímavostí také je, že uspěli žadatelé z celého spektra podnikání, a to od průmyslové produkce přes potravinářství až po zdravý životní styl.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: A Moravskoslezský kraj pošle přes 1,5 milionu korun na pomoc lidem v těžkých životních situacích a financování sociálních projektů. Hejtmanství peníze rozdělí mezi 11 vybraných programů. Dotace podpoří provoz například potravinové banky, také ozdravné pobyty pro handicapované děti nebo paliativní péči v hospicích, jak nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
4: Co se týče vůbec paliativy, tak opravdu máme za to, že v těch nejtěžších chvílích by člověk neměl zůstávat sám a Moravskoslezský kraj určitě dlouhodobě a cílově bude tyto aktivity nějakým způsobem rozšiřovat, ale dál je i

0: podporovat.
1: A protože je důležitá i osvěta, tak peníze pomohou i lidem, kteří se doma starají o své nemocné příbuzné. Konkrétní podpora míří také na zajištění služeb pro nevidomé občany. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
2: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
3: Megakoncert Rádia Čas.
2: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas Rock.
5: Čas Rock.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Radio Čas Rock.
5: Pravé rokové

0: dnešní odpoledne se nám každou chvílí změní v podvečer, za 4 minuty odbije 18. No a v té, jak tak někteří tušíte, hlavně tě se soutěživým duchem, dáme se ještě jedno pro dnešek poslední soutěžní kolo ve Zlaté větě, takže kdo jste zaregistrovaní na našich webech casrock.cz v sekci Zlatá věta, tak buďte na příjmech, protože se vám to může oplatit. K tomu POD... Taky si vás dovolím pozvat na víkend. Jo, už při středě, no tak chci vám udělat zkrátka radost. K tomu dáme 7.
1: Hrajeme karty s osudem, vyhrát nemůžem, srdce jsou pevně zamknutý.
0: No a tu příští 60-minutovku ověnčíme taky jedním skvostem od Metallicy. Kiki Střelcová zůstává na vlnách Rádia Časrok, teď se přidá Marcelka a vy mějte klidný středeční podvečer.
2: Rádio Časrok.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
7: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
8: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
9: Řidiči, aktuálně pozor v Zábřehu na Šumpersku. Ulici u dráhy poblíž nádraží komplikuje provoz havárie dvou osobních aut. Problémy jsou stále na jižní Moravě na dálnici D1. Na 195. kilometru u Brna jihu na hlavním tahu ve směru na Ostravu se srazil kamion s osobním autem. A přímo v Brně v Kaštanové ulici na trase z centra na Tuřany se odklízí následky bouračky dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
9: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku roste počet případů nebezpečné tuberkulózy. Lékaře znepokojuje hlavně to, že se nemoc šíří i mezi dětmi a běžné léky u řady pacientů nezabírají. Více než polovina nakažených totiž pochází z ciziny. Plicní specialisté proto žádají přísnější zdravotní kontroly pro dělníky ze zahraničí. Léčba je totiž velmi zdlouhavá a stojí až 1 000 000 korun.
2: Morava aktuálně.
9: Ostrava a povodí Odry po 2 letech od ničivých záplav posilují ochranu města před velkou vodou. Protipovodňové hráze budou zvýšeny na 4 nejzranitelnějších úsecích. Plánuje ale i stavba nových povodňových nádrží na zachycení dešťů, jak upřesnila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
10: Jedná se o 4 úseky: Koblov, Vrbená, Nová Ves u Lávky, Nová Ves nad Soutokem s Opavou a přívoz za ústřední čistírnou odpadních vod. vod. Součástí dlouhodobého úsilí o zvýšení povodňové bezpečnosti je také výstavba malé vodní nádrže na vodním toku Rakovec. Dalším připravovaným opatřením je malá vodní nádrž Polančice.
9: Zlínská radnice na náměstí Míru projde obří proměnou. Město nechá zbourat starý dům, který sousedí s úřadem, a na jeho místě postaví nové moderní křídlo za téměř 200 milionů korun. Uvnitř lidé najdou bezbariérovou podatelnu, novou kavárnu i velký jednací sál. A hokejová reprezentace do 20 let vstoupí do nadcházejícího mistrovství světa juniorů v Kanadě zápasem proti Norsku, a to v sobotu 26. prosince. Tým, který bude obhajovat stříbrné medaile z Minneapolis a São Paulo, se představí v základní skupině B v Edmontonu. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.

No tak sotva nám, přátelé, začal podzim, teda alespoň ten astronomický, že jo, počínaje dnešní nocí, tak vám řeknu, že jsme se jako pořádně ani nestihli vlastně v tom podzimním počasí zorientovat a už se na nás na internetu valí nejrůznější vánoční nabídky, tipy na dárky, vánoční limitované edice a podobně. Já se ptám, není to trošku brzy? No, tak chápu, že zase obchodníci, že jo, potřebují nalákat svoje zákazníky na všechny ty jejich obchodní tahy a speciality týkající se Vánoc. No, ale řeknu vám, je to divné, když jako ještě vlastně bylo venku oficiálně léto a už v té době na mě nějaké ty vánoční reklamy skákaly. No, takže pojďme se zase zpátky vrátit tam, kde, jak já s oblibou říkám, je svět vždycky za všech okolností v pořádku. To je Rádio Časrok, které máte právě nalazeno s Kiki za mikrofonem. No a bacha, mám tady pro vás jednu takovou podpultovku, řekněme, kterou byste se za běžných okolností dozvěděli, tuším, nejdřív zítra, jo? Ale já vám ji řeknu už za chvíli. Boboročiska naše, když jste se určitě při středě někteří trápili, tak ať se máte zase na co těšit. No a prozradím, že se to týká víkendu. Teď už slíbená Metallica.

0: Dejte jim všechno, co potřebují. Nemáme nic u sebe, za co by se vyplatilo zemřít. Dejte čály, vyražte jednoduše, co je na co čekáte. Dělej vystup. Ben, dělej.
1: Taky si pamatujete na tyhle rychlodabingy? Staré kultovní filmy, VHSky a videopůjčovny. Právě na tohle téma dáme s Tomášem zítra v Ostrém budíčku řeč. Tak nezapomeňte mít Čas rok zapnutý už od 6.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas rok s Tomem a Ivem. Rádio Čas rok.

0: posloucháte s rádiem Čas Rock. Tohle byly Parkway Drive, no a protože ta středa bývá fakt pro hodně lidí taková jako neslaná, nemastná, je spoustu práce, od jednoho víkendu daleko, do druhého stejně tak, no tak jsem se rozhodla vám udělat při středě radost, kromě potěšení výhry ve Zlaté větě, ještě v jednom kole někomu z vás, která nás čeká, pokud mi to ovšem vezmete, tak tady mám lákando na víkendový program Rádia Čas Rock. Uplynulý víkend jsme byli dost ve větru, v oblacích, a to doslova do písmene, protože byly dny na to, a tentokrát ale zůstaneme nohama na zemi. A tou pomyslnou vzdušnou čarou se přesuneme na sever, konkrétně do Finska, konkrétně za apokalyptikou. Takže tuhletu partičku budeme rozebírat horem, spodem, z jakých stran budete chtít, a klidně, pokud máte nějaký zážitek s nima spojený i vy, tak budem rádi, když přispějete. Tolik tedy k poslednímu, no jo, ty kráso, fakt k poslednímu víkendu v září. To je hnus, jak to letí, teď začalo. No, přátelé, ovšem, ten poslední víkend září jako přináší ještě jedno velké juchu, protože bude prodloužený, takže teď se bude fakt na co těšit. Čili třikrát hurá, těšme se na nadcházející víkend, který už tady bude vlastně skoro za chvíli, protože zítra je čtvrtek je malý pátek, no a bude to tady. A i nadále poslouchejte Rádio Čas Rock, protože jak víte, hned několik z vás si ještě do začátku víkendu přijde k nějakému tomu pěknému tisícovému obnosu v rámci naší Zlaté věty. No a první z vás už tak může učinit za pár minut. Tak buďte na příjmech.
1: Rádio Čas Rock. Rokové křeslo.
2: Tento pátek dorazí do rokového studia Přemysl Slíva, majitel firmy Kontejnery Ostrava s 20letou tradicí. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas Rock.
1: Rokové křeslo. Jedině na Rádiu Čas Rock.
3: Partnerem pořadu je firma Kontejnery Ostrava s 20letou tradicí. Prodej lodních kontejnerů všech velikostí. kontejnery@ostrava.cz.
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Encolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Encolor je tvoje šance. Encolor, Ostrava Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Encolor.cz.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
7: Dneska si v rebelském baru dáme několik hudebních drinků.
8: Bude zelená, rum i gin ze sloního trusu.
7: Výborně. Takže žhavte v 7 večer. Frekvence Rádia Čas Rock.
8: A nebo si nás ve 20.00 pusťte na Rebelu, ať to máte i s obrazem.
7: Ale pozor, ať nejste pod obraz.

0: Zlatá věta rádia Čas Rock.
1: No a jak jsem slíbila, tak my máme poslední středeční kolo Zlaté věty před sebou, přátelé. No, šestý posluchač, který se nám zaregistroval do naší soutěže Zlatá věta na webech casrock.cz, to stejné můžete učinit i vy. No a opravdu, jak můžete sami slyšet, šance na výhru jsou vysoké, protože voláme nebo zkoušíme s vámi soutěžit celkem šestkrát. No a jsme celkem hodně úspěšní. Tak jestli budeme úspěšní i v těchto chvílích u posluchače Jardy, tak to se dozvíme každou chvíli. Doufejme, že nám to teďka takhle na večer vezme. Výborně, vyzvání nám to je první část úspěchu. Že Jarda není vypnutý. Teď uvidíme, co se bude dít dále. Jsou nervy. Jesus Maria, no tak teď to úplně nevypadá už nadějně, že? No, že by Jarouš projel svoji šanci vyhrát tisícovku.
2: Hlasová schránka. 7, 2, 4, 7.
1: Mám ho nasrat?
2: 7.
1: No tak 7. Jako, 1. Já nevím úplně, jestli mu mám nahrávat něco do hlasové schránky. Každopádně, teda přátelé, to jsem opravdu jako nečekala. A tentokrát se nám to nepovedlo, spojit se s posluchačem Jardou. No tak já myslím, že Jarouš, když zjistí, jakože má zmeškaný hovor a napadne ho to, že jsme to eventuálně mohli být my, no, tak si může vyloženě jako rvát vlasy na hlavě, jestli nějaké má. Takže pro dnešní šesté kolo... Bohužel, nedá se svítit, každý má opravdu jen jednu šanci a Jaroušek ji projel. Nevadí, každopádně my, přátelé, budeme soutěžit taky zítra. A já vám už za pár minut prozradím čtvrteční soutěžní větu Zlaté věty. No a kdo jste zaregistrovaní, prosím vás, tak opravdu buďte u telefonu od 6 rána až, jak můžete slyšet, do 7 do večera. Protože my vám z Čas Rocku můžeme v těchto chvílích zavolat opravdu kdekoliv.
0: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit.

Creed v závěru 18. hodiny. No, teď už můžeme říct večerní, večer se nám blíží, protože se venku smráká, no a to je naši milí zlatí, chlupatí i holoprdelatí, zkrátka úplně všichni, kdo jste naladěni na vlnách Rádia Čas Rock, za moji maličkost pro dnešek vše, ale jak víte, já jsem vám ještě něco slíbila a sliby se mají plnit nejen o Vánocích. Takže vytahujte debilníčky, poznámkové bloky, nevím, napište si to na ruku, na čelo, do telefonu, tam je úplně jedno. Každopádně čtvrteční výherní věta ve zlaté větě zní: ticho léčí, rok ale baví. Máte? No, tak. A teď, kdo jste se ještě nezaregistrovali do zlaté věty na webovkách Čas roku, tak učiňte a třeba právě vám zítra zavoláme. Ale nesmíte mít hlasovou schránku, jako měl dnes na večer posluchač Jarda, který se takto připravil o 1000 korun českých. Jarouši, jarouši. No tak z Jarouška si příklad neberte, každopádně naštěstí je vás více úspěšných. Tak vám budu držet palce a těšit se zase před 15. Kikystřel co vám přeje krásný zbytek středečního dne. Užijte si v poklidu večer. No a tady už dneska rozlučkový song v podání Elvise Presleyho. Tak si ho užijte. Čau!

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
2: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
3: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
2: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
3: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Jedu vlakem Českých drah.
7: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
8: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.

0: Sledujete televizi Rebel, na které právě startuje další díl pořadu Rebelský bar.
1: Případně si někteří vystačíte s audioverzí, která běží na rádiu Čas Rock. Ať je to ale jak chce, obě množiny zdraví Tomáš Michalík a já, čili Ivo Raška.
0: No a protože se nacházíme na baru, tak bychom si mohli dát hned ze startu nějaký aperitiv. Co ty na to?
1: No, nevím jak ty, ale já bych si něco dal. Máš nějaký návrh?
0: No, co takhle mátový, sladký, osvěžující nápoj?
1: Myslíš peppermintový likér? Tej známý díky své barvě jakožto zelená?
0: Přesně.

0: to byla zelená na rozjezd dnešního rebelského baru. Ale tak mě napadá, když už jsme u toho pití. Představ si, že jsem slyšel o jednom chlápkovi, který vyrábí gin ze sloního trusu.
1: To si děláš randu, počkej, jako fakt, takhle, on to někdo pije?
0: Fakt to někdo pije a divil by ses, jaká je po tomhle ginu poptávka. Hold, musíš to umět prodat, že?
1: Já ti spíš povím, že lidi už neví, co by mohli chlastat, no. Jak to asi chutná?
0: No, já bych řekl, že to bude asi dost zemité.
1: My si u nás ale raději dáme tradiční gin, který si pro nás připravili pánové z kapely Kiss.

0: Tak jsme se rozhodli, že dnešní rebelský bar pojmem stylově a budeme vám servírovat songy, které souvisejí s alkoholem.
1: Už jsme si na rozjezd dali zelenou, pak tady byl gin, ale co si nalijeme tentokrát?
0: Co takhle rum? Bude krátkej, a tím nic neskazíš.
1: To určitě ne. No a hlavně o rumu bylo složeno a naspíváno bezpočet písniček. Mezi velké fanoušky nápoje vyrobeného z melasy a cukrové třtiny patří Alestorm.
0: No jej, tahle skotská folk power metalová kapela položila základy takzvanému pirátskému metalu.
1: No a co jiného, nežli rum, je každý správný pirát v rámci pitného režimu. Tady je o tom písnička.

0: Teda Tomáši, povím ti, že pokud někdo z diváků nebo posluchačů se nechal inspirovat naším povídáním o alkoholu a připil si zelenou ginem a rumem, tak už bude asi trošičku navátý.
1: Jo, no. A hlavně mu potom asi bude dost blbě, když takhle míchá. No, doporučujeme, abyste byli v tomhle ohledu opatrní.
0: No, my ale u tématu alkoholu zůstaneme. Zároveň si můžeme zopakovat anglickou gramatiku. Víš, jak se řekne pití po anglicky?
1: Tak jasně, mé znalosti jsou omezené, ale vím, že je to drink.
0: Ano. No. A protože je to nepravidelné sloveso, tak se jeho tvary považují za drink, drunk a drunk.
1: To je sice fajn, že mě takhle vzděláváš, ale co z toho? Proč takhle mluvíš?
0: Jako? No, jako nezměnili jsme zaměření našeho pořadu, no. Ale chtěl jsem si vytvořit takový, řekněme, oslý můstek k songu, který jsem nachystal. Hrát bude totiž kapela Hellie a právě skladba Drink, Drunk, Drunk.
1: Tak to je jiná.

0: Dneska se nám to na Rebelském baru rozjelo slušně. A víš, co je vlastně důležité po každé akci, no aby se dobře, to no, tělo, aby se následně dobře vyrovnalo, hlavně s tou nadměrnou konzumací alkoholu.
1: No, tak na to, já se musím přiznat, na to hodně trpím a závidím lidem, kteří po ránu neznají kocovinu.
0: Tak ono záleží, jaké má člověk spalování, že jo?
1: No, mě to třeba trvá až do večera, než pročistím svoje krevní řečiště a odbourám všechny ty alkoholy.
0: No, ale právě o tom, jak se po nějaké party dostat z nejhoršího, složila píseň i česká kapela Alkohol.
1: Jo, ty myslíš Palovače chlastu?
0: No, jasně.
1: Ano, tak jedná se o song, který má na svědomí známý komik Lukáš Pavlásek.
0: Ano, správně, co se týče tady textu hlavně. A je to vtipný příběh, ve kterém je hlavní hrdina skutečný alkoholový terminátor. 3 dny chlastá, kamarádi ho odepisují, ale on vstane, kapela zahraje a jde se dál.

0: Rebelský bar dnes dostal svého jména, mluvilo a zpívalo se o různých alkoholických nápojích a vlastně i o následcích požívání většího než malého množství.
1: Já myslím, že těch písniček o chlastu bylo složeno a naspíváno až. Ale ještě tady pro vás máme jeden chodníčkový kousek.
0: Ten vám doručí velmi zajímavá finská kapela, která se nechává inspirovat vikingskou tématikou.
1: Říkají si Enciferum a před pár lety nahráli píseň One More Magic Potion, ke které je natočen i animovaný videoklip.
0: No a zpívá se v ní o tom, jak si kapela vyrazila jednoho dne do lesa, kde se ztratila. Naštěstí natrefili na chaloupku, ve které jistá stařenka v obrovském hrnci, co si tajemného vařila.
1: No a tento lektvar pak návštěvníkům nalévala a protože jim to chutnalo, tak pili jeden žber za druhým, až jim z toho bylo veselo a protančili celou noc v lese.
0: No a právě touto pohádkou jsme se s vámi, milé děti, pro dnešek rozloučili. Mějte se fajn a příště zase naslyšenou a naviděnou.
1: A na zdraví!

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
5: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
6: Tradiční ocelářské derby je tady. Už tento pátek bude pod Javorovým pekelně horko, a to od 17 hodin. HC Oceláři Třinec. HC

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rockové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Časrok. Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Moje.cz a jedeš dál.
5: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Moje.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete Salma stavebniny. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
8: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Dejte jim všechno, co potřebují. Nemáme nic u sebe, za co by se vyplatilo zemřít. Dejte čály, vyražte jednoduše, co je na co čekáte. Dělej výstup. Ben, dělej.
1: Taky si pamatujete na tyhle rychlodabingy? Staré kultovní filmy, VHSky a videopůjčovny. Právě na tohle téma dáme s Tomášem zítra v Ostrém budíčku řeč. Tak nezapomeňte mít Čas rok zapnutý už od 6.
2: Ostrý budíček.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: Prahy.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Friedlandu.
1: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
2: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
3: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.

0: Potrebujete odstrániť dres nebo staré nádery? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Nazdar všichni rokeři a taky všichni cestovatelé. Ano, dneska procestujeme zeměkouli. Je tady téma, které už v minulosti bylo. Kontinenty. Dobrá muzika naštěstí stále vzniká všude. Takže dnes 5 kontinentů a 5 parádních hudebních kousků. Naše putování po kontinentech začneme v jižní Africe. Z této části planety pochází sítr, konkrétně z Pretorie. Počátky byly ještě pod názvem Saron Gas, ale po podepsání první smlouvy se to změnilo na dnes známý název. Ono jim tenkrát bylo doporučeno, aby změnili svůj název, protože ten původní až moc připomínal nebezpečnou sloučeninu sarin. Jinak úspěch kapely byl jedinečný, protože tento kontinent spíše přeje jiným hudebním stylům.

Z jižní Afriky se přesuneme do Severní Ameriky. Ano, tady byl velký výběr kapel a hudebníků. A já jsem se nakonec rozhodl pro Blink-182. A to ze dvou důvodů. Jednak jejich hudební styl a prezentace tak nějak Americe patří. Punk rock, skateboardy, Kalifornie. Ale ten druhý důvod je ten, že už příští rok by se pánové měli vrátit na území České republiky. Snad to všechno klapne. Minimálně muzika od nich v tomto rok speciálu. Ano.

Já jsem vždycky moc rád, když vám v rok speciálu můžu nabídnout něco jiného, nějakou takzvanou exotiku. A ta následující kapela, tak ta podle mě všechny tyto věci splňuje. Protože pochází z Nového Zélandu, nese název Shepherd's Reign, tedy v překladu pastýřská vláda. Kapela do své muziky zamíchala svou kulturu a zpívají v samojštině. A to je právě ta exotika, která baví fanoušky po celém světě. Zatím vydali dvě desky a my si dáme ukázku.

Jsme zpátky v Rock Speciálu, kde dnes navštěvujeme kontinenty a míříme k tomu domácímu, takže Evropa. Bude to Česko? Skandinávie? Nebo něco z jihu? Nic z toho. Zamíříme do Německa. Já jsem si totiž řekl, že tu angličtinu a samojštinu můžeme proložit i germánským jazykem. A proč si taky nedat trochu toho punku z raných devadesátek? Nabízím formaci Die Ärzte, no a pak si na závěr dáme Japonsko.

aktuální rok speciál je na svém konci, ale ještě jedna píseň se vleze. Dneska cestujeme po kontinentech a když tak nad tím přemýšlím, tak přeskakujeme taky i hudební žánry. Měli jsme tady groove, punk rock, čistý punk a teď nás čeká, já vlastně ani nevím co. Styl kapely Baby Metal je pojmenován jako kawaii metal. Já to asi nebudu rozebírat. Ono, debaty mezi zastánci a odpůrci kapely jsou stále velké a mě vlastně baví být takovým pozorovatelem, protože já s tím vůbec nemám problém, znám mnohem horší záležitosti. Takže poslední dnešní kontinent Asie a poslední dnešní kapela Baby Metal. Já se loučím a uvidíme se a uslyšíme zase příští týden.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

esky a videopůjčovny. Právě na tohle téma dáme s Tomášem zítra v Ostrém budíčku řeč. Tak nezapomeňte mít Čas rok zapnutý už od 6. Ostrý budíček.

0:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock. Čas Rock.

0: Tak děti, nový školní rok nám hezky ubíhá a dnes nás čeká hudební výchova. Jiříku, co pak se naučil nového na čelo? Něco od Dvořáka nebo Mozarta?
1: Ne, tatínek říkal, ať zkusí něco od Sepultury nebo Metaliky.
0: Cože? Hele mladej, dej si na mě bacha, a tím nemyslím Johana Sebastiana.
2: Ale v klidu, pane učiteli. Na čelo se dá zahrát spousta metalových pecek a během následujícího víkendu se o tom přesvědčíte, protože nás čekají mistři oboru, partička z Finska jménem Apokalyptika. Dáme si jejich covery, kterými se proslavili, spolupráce se slavnými zpěváky, ale i autorské instrumentální pecky. Víkend s Apokalyptikou. Nejsi

Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

zkreslil terepráky a nažavte internet. Rádio Čas Rock má nový web. Koncerty, soutěže, rockové novinky i živé vysílání na

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.